Posloucháte Noční Blaník s Martinem Ledinským a je sobota 4. července. Každý večer pro vás na Blaníku máme písničky na přání. Startují vždy od 19 hodin, tak pokud chcete slyšet tu svou oblíbenou a někomu ji poslat se vzkazem, napište nám, zahrát vám můžeme k jakékoliv příležitosti, k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost. Stačí, abyste nám to své přání poslali nejlépe 3 pracovní dny s předstihem. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Přeji hezkou noc.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačná. Později k večeru se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
3: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je sobota 4. července a svátek má Prokop. Narozeniny dnes oslaví například rockový zpěvák, kytarista a skladatel Pavel Sedláček. Je mu 85 let. Dnes má narozeniny také politik Tomio Okamura a tomu je 54. Tak jestli i vy patříte mezi dnešní oslavence, přejeme vám z Blaníku všechno nejlepší.

0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačná. Později k večeru se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: S vámi je Rádio Blaník a pěkné sobotní ráno přeje Martin Ledinský. Je 4. července a svátek má Prokop. A jak říká pranostika, déšť na Prokopa zmokne každá kopa, nebo taky Prokop zelí okop a svatý Prokop seje houby. Takže už brzy by mohly v našich lesích začít ty pravé žně. Teď už na Blaníku další pohodové písničky. Hezké ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 4. července. Dnes má svátek Prokop a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Slavnostním pochodem hasičů začne v 9 hodin dopoledne Prokopská pouť, a to v Příbrami. Zoologická zahrada Dvorec u Borovan na Českobudějovicku oslaví 18. narozeniny Hrocha obojživelného. Dnes také na Rychnovsku proběhne divadelní festival Divadelní počtejn a nabídne 3 večerní představení pro dospělé a 3 odpolední pohádky pro děti. Od 9. dopolední se zájemci mohou těšit na výstavu s názvem Svět skřítků a trpaslíků na zámku Nový hrad Jimlín. Chotěbus na Karvinsku hostí slavnosti Živé historie Archeofest. A nakonec se přesuneme do naší metropole. V Praze začíná výluka na lince metra C v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Omezení potrvá do pátku 10. července. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: znáte.
1: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
1: Ráno od 5 do 6.
0: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
1: Hezky česky na Blaníku.

jeho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Hana Sagurová právě teď, písnička Já chtěla jsem ti psát. Hezké ráno, za 6 minut bude 6 a před námi po 6 třeba Pavel Sedláček a nejkrásnější dívka z celých Čech. Jsi ta nejkrásnější dívka z celých Čech. Taky Vanastovy věci a písnička Anděle. Nedvědi a od nich Kohout.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak zvuknou má láso.
0: Hezky česky, vám Blaník hraje celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnešní noc až na metropole právě teď je chladná, jinak máme okolo 17 stupňů třeba v Praze, ale jinak v noci teploty klesly na 13 až 9 stupňů Celsia a někde dokonce ještě více níže. Sobota bude plná sluníčka a teploměr má vystoupat na 22 až 26 stupňů. Jenom k večeru se na severu a západě místy může objevit slabý déšť.

0: nejlepší, které znáte.
1: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
1: Ráno od 5 do 6.
0: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
1: Hezky česky na Blaníku. Rádio Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
2: O svátcích budou obchody otevřené. Policie zadržela kvůli podvodnému call centru desítky lidí. Karlovarský filmový festival už rozdal své první sošky. Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková. O státních svátcích zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani na 6. července. Více říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán na den české státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
2: Kromě toho ještě na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den od 12 hodin. Čeští a turečtí policisté zadrželi 51 lidí. Ti se podíleli na podvodném call centru v Istanbulu. Podle policie způsobili škodu 500 000 000. Operátoři call centra se vydávali za policisty, pracovníky České národní banky nebo bankovní poradce. Pod psychologickým tlakem přesvědčovali poškozené, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty, sjednali úvěry nebo předali hotovosti. Řidiči nepojedou po dálnici D2 u Brna, právě totiž probíhá první uzavírka, která začala včera v 19 hodin a potrvá do dnešních 9 dopoledne. Druhá proběhne už dnes od 19 hodin a také do nedělní 9. hodiny. Důvodem uzavírek je pokračující přestavba křižovatky. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu. Hlavní hvězdou úvodního ceremoniálu byl herec Dustin Hoffman, který převzal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Cenu prezidenta festivalu si odnesla americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Stejné ocenění dostane dnes i americký herec s polskými kořeny Jesse Eisenberg. Festivalový program potrvá do 11. července, kdy budou předány ceny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání s Jirkou.
4: Já přeji krásné ráno, bude 6.
1: Jirka Frélich
0: na Rádiu Blaník.

Michal Prokop a Framus 5 na Blaníku a písnička Kolej Yesterday. Hezké ráno, 11 minut po 6. 4. července. Je to den, kdy půlku latiny slaví zpěvák, který je spoluzakladatel rockového a big beatového zpěvu v Československu. Ano, narodil se 4. července už roku 1941 a proto dnes přejeme k 85. všechno nejlepší. Jestli pak víte, o koho se jedná, vyučil se strojním zámečníkem, poté v pražské kavárně Alfa na Václavském náměstí se zúčastnil populární pěvecké soutěže Hledáme nové talenty, bylo to v roce 59 a vyhrál. No a pozor, v roce 62 se dostal do Semaforu. Z té doby patří písnička třeba s Evou Pilarovou, Hej Pola. Hej, hej Pola, I've been waiting. Režisér Vladimír Svitáček mu také dal menší roli vojáka ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Už tušíte, o koho se jedná? Dnešní oslavenec a 85. narozeniny tedy slaví Pavel Sedláček. Ráno lehčí páběří se svíčky potýká. Ano, je to on. Slunce jako kumlíč k nám nebem pospíchá. Zpěvák, skladatel Pavel Sedláček, narozený v Praze 4. července 1941. K 85. nám přejeme všechno nejlepší. Třeba nás už teď poslouchá Pavel Sedláček. Tak milý Pavle Sedláčku, my jsme si vybrali na dnešní ráno písničku, která je asi nejslavnější z repertoáru Pavla Sedláčka, a to je písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

0: slovenský zpěvák Adam Ďurica a písnička Zatancuj si so mnou. Doufám, že budete mít důvod k tanci. Na Blaníku za chvíli třeba nedvědi.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak zvuknou má láso.
0: A skupina Mira je písnička Drahokamy. Tady u nás na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto. A ještě se ptám, jaké počasí je u vás doma. Volejte 800 109 109, pište SMSky na 603 118 118.
2: Posloucháte Blaník?
3: A můžeme to vidět?
2: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5kilovou šunku na kosti od Leka.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
3: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
3: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
3: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Benátská! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátská.cz. Benátská! Pojďte se bavit!
7: I my umíme zahrát metalové pecky. Artweld, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artweld.cz.
8: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovacimateriály.cz.
9: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. S vášní pro lehkost.

Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: Miraj a písnička Drahokamy, krásné ráno, otázka teď o 6:30 a 2 minuty, jak je u vás?
2: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
1: Ano, děkuji za SMSky a doufám, že si zavoláme na 800 109 109. Stanvaldu hlásí Marta, 10 stupňů Celzia, polojasno a lehký větřík. A příjemné sobotní ráno všem Blaníkům přeje naše posluchačka Jitka z Milína. Hlásí jasno, sluníčko svítí, fouká slabý svěží vítr na teploměru 15 stupňů Celzia. Kdo pak na našem telefonu? Hezké ráno.
3: Dobré ráno, Jirko, Honza Sokavý, zdravím tě.
1: Taky, Honzo.
3: Tak. U nás máme dneska oproti těm minulým dnům opravdu příjemně. Sluníčko se probouzí jako my. Pofukuje slabý větřík svěží. A teploměr, jestli na to dobře vidím, tak ukazuje 15 stupňů nad nulou.
1: Tak, to je Mladoboleslavsko, díky moc a přeju krásný prodloužený víkend.
3: Díky, Jirko, tobě taky všem posluchačům. Ahoj.
1: Tak SMSky. České Budějovice, 12 stupňů, jasno, hlásí Tibor. Telefon na mě bliká, hezké ráno, Rádio Blaník.
4: Dobrý den, tady Masenka Baranová, tady u nás je 14 stupňů v Luži.
1: V Luži?
4: Na Chrudimsku.
1: Chrudimsko, ano.
4: 14 stupňů a je vyjasněno a svítí sluníčko.
1: Děkujeme.
4: Přeji vám moc hezký den a celý týden a všechny svátky. Naschledanou.
1: Vám taky, mějte se krásně, uvidíme kdo dál. Rádio Blaník, dobré ráno.
5: Taričko, tady Robert, Praha Slivenec, sluníčko se nám probouzí. Akorát jsem na cestě do práce, čeká mi pevný den, takže přeju všem Radia Blaník a i vám do studia hezky počasí a si to užijete.
1: Tak ať vám to v práci utíká.
5: Naschledanou.
1: Naschle, tak zkusíme dalšího, 800 109 109, dobré ráno, Radio Blaník.
6: Dobré ráno, tady Olda z Hudlic u Berouna, tady je 15 stupňů, sluníčko už dávno vyšlo, protože vyšlo asi tak něco před pátou, já jsem celý večer poslouchal Rádio Blaník a přeju všem posluchačům slunce v duši.
1: Vy jste nespal a poslouchal naše rádio?
6: Ano, ano.
1: To jsou věci. Tak hezké ráno přeji, anebo dobrou noc možná.
6: ne, budu asi spát.
1: Dobrá, mějte se krásně, děkuji. Ještě zkusíme někoho na našem telefonu, hezké ráno.
7: Hezké ráno, tady je Zdena z Broumova a tady je krásně jasno a 13 stupňů nad nulou.
1: Tak zdravíme, Zdeno Broumov.
7: Jo, taky.
1: Uvidíme, koho pozdravíme dál. Hezké ráno, Rádio Blaník.
8: Dobrý den, tady je východní Čechy, Čenkovice, Orličky, rekreační oblast, je tu 10 nad nulou, vykukuje sluníčko, vypadá to, že bude hezký den, ale asi se moc nevohřejem.
1: Bude dneska docela krásně, ano.
8: Přeju všem pohodu.
1: Vám také, hezké ráno. Tak a taky Mikeš nám napsal v Dětřichově u Friedlandu v Čechách 11 stupňů a svítí sluníčko. Děkujeme i za tuto krásnou SMSku Petr a Kocour Mikeš. Takže ne, že by psal Mikeš, ale Petr a Kocour Mikeš. Nevadí. Hezké ráno, kdo pak tam?
9: No dobré ráno, Jiříku, moc tě zdraví, Jirka Suchoryšice.
1: Taky, hezké ráno.
9: Děkuju, no je to krásné ráno. Není to to hnusný probouzení, Jiříku, do těch skoro raných třicítkových veder. Suchoryšice ukazuje teploměr nádherných 11 stupňů Celzia, jasná obloha, zrovna si jdu udělat kafičko, sednu si chvilinku ven a jinak zdravím tvého kolegu Peťu Slivu, protože bude opět cestovat, tak se moc těším na jeho příběh cest. Každý rok to je super a nemá to chybu.
1: Super. Suchovršice mají sucho?
9: Ano, mají sucho, ale neboj, v ledničce už máme plno, jo, takhle, takže no. Večer bude příprava jasná.
1: Tak Jirko, já tady něco mám?
10: Léto s Blaníkem.
11: To se ti to nasává, když tady máš samoobsluhu, co?
2: Léto s Blaníkem.
1: Taková legrace, chalupáři, no. Hezké ráno všem, hezkou sobotu, máme 4. července a bude ano, sluníčko, nebudou zase vysoké teploty, to je pravda, každopádně den jako stvořený na výlet, Cutting Crew právě teď.

0: Na Blaníku Nedvědě a písnička Kohout, a to mi připomíná, co nás čeká dnes a taky zítra. V sobotu a v neděli celé prázdniny pro vás budeme mít po 18. hodině až do té 19. písničky k táboráku, takže si budete moci zpívat ty krásné písničky. Dnes třeba Rosa na kolejích.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Ano, písničky k táboráku odstartujeme právě dnes poprvé a potrvá to až do konce srpna. Každou sobotu a neděli v 18 hodin. Jen tak jsem koukl přes rameno, co už má přichystáno kolega Martin Ledinský, tak taky písnička Tereza.
2: Tenkrát, když si mi Terezo řekla, že ráda mě má.
0: Věřím, že budete zpívat společně s námi, Martin Ledinský určitě, a vždy budou tady na Blaníku v té hodině písniček k táboráku, taky Brontosauři.
2: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko,
0: nebo chcete-li Nedvědi.
2: Ti každý den připomíná.
0: Tak v 18 hodin startujeme poprvé dnešní písničky k táboráku a v pondělí budeme hrát jenom hezky česky.
3: A je to tady.
4: Konečně začaly velké letní prázdniny.
3: A my je přivítáme česky. Hezky česky.
4: Už v pondělí 6. července si užijeme celý den bez slovníků, dabingu a tlumočníků.
3: Čeká nás sváteční české pondělí.
4: Na rádiu Blaník.
3: Pohodové české rádio.
0: Tři čtvrtě na sedm, na Blaníku Kabáti a písnička Kdo ví jestli, a za chvíli taky skupina Kryštof. Hezké ráno.
5: Kdo ví jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a

skupina Krištof na Blaníku a písnička Nesmím zapomenout. Hezké ráno, bude 7, taky na to nesmíme zapomenout a Valdemar Matuška před námi. S Bohem, lásko, nech mě jít. Taky Tereza Mašková.

0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Sobota, neděle a pondělí, prodloužený víkend. Co se týká těchto dnů, tak nejhezčí počasí nás čeká dnes, tedy bude samé sluníčko a teploměr má vystoupat až na 26 stupňů, den jako stvořený na výlet. Zítra bude na jižní Moravě třeba až 27, ale bude víc deštivo, hlavně na severu Čech. No a pondělí bude ještě deštivější, oblačnější a od rána už mraky. Tak pokud chcete na výlet, tak si vyberte právě dnešní den. My vám přejeme hezké ráno. Za chvíli zprávy. Rádio
2: Blaník. Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Za volantem.
0: Krátké dopravní informace. Uzavřená dálnice D5, více Marcela z ředitelství silnic a dálnic.
10: Dálnice D5 je ve směru z Plzně na Prahu uzavřená. Na 30. kilometru došlo k nehodě dodávky s nákladním autem. Poslední volný sjezd je exitem 34 Žebrák. Zpět se vrátíte exitem 28 Bavorině. Uzavřena je i dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu. Před sjezdem na Sokolov na 132,5 kilometru narazilo osobní auto do protihlukové stěny. Odklon je veden exitem 132 Těšovice.
0: Pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Letní tábory omezují nebo zakazují mobily. Začalo platit omezení metra na lince C.

0: Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti. Hlavní americký svátek připadá letos na dnešek, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. Společnost rozdělují také politické rozpory a po státech se konají demonstrace. V Českých Budějovicích jezdí nová červeno-žlutá sdílená kola. Lidé je mohou ovládat pomocí jednoduché aplikace s názvem CB Kolo. Jak přesně to funguje, ví mluvčí dopravního podniku Barbora Fischer.
1: Uživatel v aplikaci naskenuje QR kód umístěný na kole, tím odemkne kolo a může vyrazit. Po ukončení jízdy bude potřeba kolo vždycky vrátit na některé z určených stanovišť. Jejich aktuální podobu a přesné umístění najdou uživatelé vždy v mapě aplikace CB Kolo.
0: Mohou mít podobu kolostavu nebo virtuálního stanoviště bez fyzického prvku. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Jirkovi.
2: A já děkuji i po sedmé přeji hezké ráno.
3: Jirka Frélich na Rádiu Blaník.
2: Teď důležitá otázka, co je to láska? Láska je když? On to odpoví Petr Novák právě teď v písničce, která se právě tak jmenuje, tedy co je to láska. Před námi taky slovenská skupina Elán a zavoláme meteorologům a zeptáme se, do jaké soboty jsme se probudili, jaké máme počasí a co nás čeká o tomto prodlouženém víkendu. Tak hezké ráno všem, hezkou sobotu, na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Slovenská skupina Elan a písnička Zalubení, krásnou sobotu přejeme, hezké ráno. No a dnes nás čeká velmi hezké počasí, ale více už s meteorologem.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Ano, na telefonu je právě teď Martin Laco a přeji hezké ráno. Jaké počasí nás čeká tedy dnes a taky jaké počasí máme teď?
2: Dobré ráno, aktuálne máme polojasno nebo skoro jasno lokálne, napríklad v severní polovine Jihočeského kraje nebo v oblasti Jeseníku je až oblačno. Teploty sa najčastej pohybujú medzi 13 a 8 stupni, najteplej je v centru Prahy nebo v Ústí nad Labem, kde je kolem 15 stupňu, naopak ale v Lanškrovne je jenom 6 stupňu, na horách je ešte chladnej a na Březníku sú dokonce necelé 3 stupne pod nulou.
0: Takže mrzne na horách.
2: No ne, všude, ale napríklad v tých mrazových kotlinách, ako na Březníku nebo na Kvilde Perle, to je taková klasika, tak tam je tesne pod nulou.
0: Dobrá, jaké počasí nás čeká tedy dnes v sobotu?
2: Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne začne od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. V maximech dnes čekáme 22 až 26 stupňů, na severu a západe Čech jen kolem 20 stupňů Celzia. Bude větrno, protože bude foukat severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, hlavně na jižní Moravě i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, teda kolem 55 km v hodině. Večer bude vítr v Čechách slábnout a měnit se na západní.
0: Tak já děkuji zatím a za hodinu se zeptám na zbytek prodlouženého víkendu a mějte se pro tuto chvíli hezky.
2: Za málo, děkuji i vám. Hezkou sobotu. Naslyšenou. Rádio
0: Blaník. Na Blaníku za chvíli Petr Muk a taky Tereza Mašková. Teď ale Fancy a Flames of Love.
1: Rádio Blaník.

0: Růžobláska Tereza Mašková, i ona si zaspívala v naší výroční písničce Slunce dál svítí. Písnička vznikla ke čtvrtstoletí Blaníku a bude mít zásadní roli v naší nové letní hře, ve které můžete vyhrát hodně peněz za málo muziky, dokonce za jednu jedinou písničku, a to za tuto Slunce dál svítí. Víc k tomu prozradíme od úterý, to už bude 7.7. Teď máme sobotu 4. července a my vám na Blaníku hrajeme dál hezky česky. Za chvíli Dalibor Janda a taky Valdemar Matuška, tak si užijte krásné české.
1: Prázdniny jsou tady a s nimi i písničky k táboráku.
2: Pojďte si s námi na Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už dnes od 18 hodin.
2: Navíc pro vás máme i jeden speciální dárek.
1: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší vám osobně zahrají a zaspívají jednu z legendárních Nedvědovek.
2: Písničky k táboráku
1: na rádiu Blaník.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
5: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
10: Na co?
9: Na naši fotovoltaiku.
10: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
9: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
10: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
9: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
10: A kdo se o to postará?
9: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
10: Tak to máme jasno.
11: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Lucka Bílá, písnička Obyčejná holka. Kdybychom teď zase pustili Lucii Bílou, jakože se to klidně může stát a může přijít jakákoliv jiná písnička, třeba takto.
1: Mám ráda život, čím dál tím víc.
0: A pak ještě jednu Lucii Bílou, klidně zase další písničku, ale hned po sobě od stejného zpěváka, zpěvačky a nebo skupiny, tak je to ten správný okamžik, na který čekáme tento víkend, protože někoho dnes nebo zítra pošleme k moři.
2: Za tři české za sluníčkem.
0: Tak poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style za tři české za sluníčkem do Marsa Alam v Egyptě. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do 5hvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. Tak to je paráda, vyhřáté moře v Egyptě, že jo, krása. Jíst a pít, co hrdlo ráčí, vzít někoho sebou. Tak to bude moci posluchač nebo posluchačka, který se dovolá ve správný okamžik na 800 109 109. Ten správný okamžik nastává ve chvíli, kdy ta třetí písnička od stejného interpreta dozní, jakmile dospívá, tak v ten okamžik naše linka je volná, 800 109 109 a kdo bude první tento víkend na tom telefonu ve správný okamžik, letí do Egypta.
2: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

Na Blaníku právě teď ve 7:45, YouTube a za chvíli taky Petra Černocká Saxána. Posloucháte Blaník, děkujeme za to a přejeme krásnou sobotu a pokud s námi budete hrát o ten letecký zájezd pro dvě osoby do Egypta, do 5hvězdičkového hotelu, tak velmi držím palce, aby to vyšlo. Tak pěkný poslech Blaníku a hezkou sobotu, krásné ráno.

0: To byla Petra Černocká a písnička Saxana. Přiblížila se 8. hodina. Těšte se po zprávách třeba na Karla Gotta, Když muž se ženou snídá.
1: Když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se ten rozhostí.
0: A taky skupinu Olympic, Okno mé lásky.

0: je svět.
1: Písnička Michala Tučného, Cesty toulaví.
2: Cesty toulaví.
1: Ty naše ranní cesty jsou trošku komplikované, více o tom v dopravě za chvíli a taky nezapomeňte, že vám celé léto hraje Blaník hezky česky. Radio
3: Blaník. Blaník za volantem.
1: Aktuální dopravní informace pro nás má Marcela z dálnice D5 i dálnice D6, kde jsou od rána potíže.
4: Vážná dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D6 ve směru na Cheb. Na 131. kilometru havaroval osobní auto do protihlukové stěny. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. Provoz na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu je po dopravní nehodě na 30. kilometru obnoven jedním jízdním pruhem. Do kolony se zpomaluje na 34. kilometru a zdržení 45 minut. A pozor, sedíte na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 64. kilometru stojí na krajnici pro poruchu odstavené vozy.
1: Přejeme šťastnou cestu, pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Tak si představte, že na mnoha místech na horách dnes ráno mrzlo, dokonce bylo velmi chladné ráno, někde okolo 6 stupňů Celsia, ale během dne bude samé sluníčko a teploměr vystoupá na 22 až 26 stupňů. Dnešek bude z těch 3 volných dnů nejkrásnější, co se sluníčka týká, zítra už se rozprší na severu naší země a v pondělí bude pršet trošku víc.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
11: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
12: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.
13: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
14: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
13: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
14: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
13: Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
16: Pohonné hmoty podražily. Češi jezdí nejvíce na jih Čech i Moravy. Tour de France odstartuje časovkou družstev. Hezké ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, šly nahoru. O prodlouženém víkendu může litr benzínu stát až 41 korun a 10 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 16 haléřů za litr. Jde o maximální ceny pro víkend a pondělí. Nejpopulárnější kraje na trávení tuzemské dovolené jsou u nás Jihočeský a Jihomoravský kraj. Vyplývá to z průzkumu agentury Czech Tourism. Lidé do jižních Čech jezdí převážně kvůli kouzlu historických měst nebo rybníční krajině. Na Moravu zase za turistikou, vínem nebo wellness. Podle agentury letos s dovolenou u nás počítá až 77% Čechů. Karlovarský kraj nabízí oázu klidu uprostřed nabitého kulturního dění. Připravil totiž relax zónu pro návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu. Tu najdou v prostoru parku za Vřídlem. Co se v ní děje, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
17: Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé osobnosti, rozhovory a přednášky zaměřené na zdravý životní styl, duševní zdraví, jak zvládat stres a jak pečovat o své tělo, ale také přednášky o přírodě Karlovarského kraje.
16: Program Mezinárodního filmového festivalu dnes v hlavní soutěži nabídne český film Čika Čeka režiséra Šimona Holého. Dustin Hoffman, který včera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, uvede film Absolvent. V Barceloně dnes startuje týmová časovka Tour de France. Pojedou na ní i tři čeští cyklisté. V peletonu slavného závodu budou Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Letošní 113. ročník se ponese ve znamení snahy Tadeje Pogačara dotáhnout se na dosavadní kvarteto rekordmanů s pěti celkovými triumfy. Fenomenální Slovinec je hlavním favoritem třítýdenního klání. O jehož vítězi bude definitivně jasno v neděli 26. července po dojezdu do Paříže. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už opět Jirka.
1: Hezké ráno za minutu 8.
3: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
1: A meteorolog nám slíbil, že se podíváme společně na celý ten prodloužený víkend, co nás přesně čeká, jaké počasí. Nicméně dnešek bude slunečný, tak si užijte dnešní den, sobotu 4. července. Rádio Blaník. A jestli se chystáte právě teď snídat, tak my pro vás máme speciální písničku. Tady je Karel Gott a Když muž se ženou snídá. Dál vám hrajeme hezky česky, za chvíli třeba Michal Tučný nebo

0: Tvetvet a písnička Love is all around. Teď na Blaníku v sobotu 4. července, kdy před námi je prodloužený víkend. Celý tento týden jsme si povídali s Mirkem Táborským o technických zajímavostech a vyrazili jsme i do Poděbrad v pondělí. Pokud si na ten díl už nevzpomínáte nebo jste ho vůbec neslyšeli, nevadí, my ho pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Poslední dobou jsem vás hodně zval do přírody, na rozhledny, na zámky a podobně, ale už dlouho jsem vám nepředstavil nějaké zajímavé technické památky. Tak to tento týden napravím. Poděbrady nejsou jen lázně, zámek a jezdecká socha krále Jiřího. Mají tam unikátně dochovanou technickou památku v podobě jezu, zdymadla a elektrárny s dosud funkční technologií. Počátkem 20. století docházelo kvůli zvýšeným požadavkům na lodní dopravu k rozsáhlým úpravám vodních toků. Jedním z prvních míst regulace byly právě Poděbrady, kde se Labe pod zámkem stáčelo téměř v pravém úhlu, což bylo spolu s pevným jezem příčinou častých povodní. O stavbě zdymadla a vodní elektrárny bylo rozhodnuto v roce 1905 v souvislosti s celkovou regulací Labe, jehož hlavní koryto bylo mírně odkloněno od města. Projekt, jehož součástí bylo vybudování jezu, hydroelektrárny a plavební komory, vypracoval v roce 1913 poděbradský rodák architekt Antonín Engel, pozdější rektor ČVUT. Navrhl elektrárnu v novoklasicistním stylu se silně uplatněnými prvky kubismu. V roce 1914 začala stavba zdymadla a o rok později stavba elektrárny. Stavební práce měla na starosti hlavně česká firma Lanna, jenže přišla první světová válka a realizace projektu se protáhla. Kompletně bylo vodní dílo dokončeno až v roce 1923. Ale vyplývá z toho, že vodní elektrárna se zdymadlem slouží už přes 100 let. Jsou v ní v provozu 4 Francisovy turbíny s celkovým výkonem 1 MW, které dodala společnost Josefa Prokopa Synové z Pardubic. První dvě byly spuštěny už v roce 1919, přičemž budova strojovny byla ještě nedokončená a částečně ze dřeva. Druhé dvě turbíny byly uvedeny do provozu v roce 1923, stejně jako původní generátory vyrobené společností František Křižík Praha. V roce 2017 byla hydroelektrárna prohlášena národní kulturní památkou. Jejím současným provozovatelem je společnost První elektrárenská SRO České Budějovice. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky. Celé léto, tady je Michal Tučný, za minutu bude 8:45. Hezké ráno.

0: Olga Lounová a písnička Stará žena. A tak mě tato žena Olga Lounová inspirovala vlastně k tomu, abych vám řekl, že v pátek se na vás moc těšíme v Pelhřimově, kde bude taky Olga Lounová, ale i Vojta Nedvěd.
1: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi tuž, zase vrací se mi všechno zpát.
0: Do města rekordů přiveze Blaník, taky skupinu Slza.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: V pátek, a to už bude 10. července, odstartujeme totiž další letní koncert Rádia Blaník.
3: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak už víte, kdo tam vystoupí, tak já vám ještě prozradím, že v pátek všechno začíná za 5 minut 5, hezky v podvečer, v Pelhřimově na Masarykově náměstí. Vstupné se neplatí, doražte, jako vždycky, bude spousta zábavy, spousta dobrot a doufám, že ta pravá letní blanická energie v Pelhřimově bude právě to, co si užijeme společně s krásnými českými písničkami. Tak v pátek Pelhřimov, Masarykovo náměstí za 5 minut 5.
3: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
3: Víc nebo míň.
5: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
3: Tak hodně štěstí.
5: Víc nebo míň.
3: Už od úterý u nás na Blaníku.
8: Hudba na Vinicích s Lajvkou.
9: Nejkrásnější české a moravské vinice.
8: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
9: Špičková vína.
8: To je hudba na Vinicích s Lajvkou. Hudba na Vinicích.

Za minutu 8:45, teď už okno mé lásky a Olympik, okno ve studiu Rádia Blaník jsem otevřel, mám chuť si zatopit, dneska je nějaké chladnější ráno, podle meteorologa dokonce mrzlo, podrobnosti chystáme těsně před zprávami do počasí, poslouchejte Blaník.

0: Šapatá nohatá, taková je Marie Rotrová v této písničce a před námi letní ráno a holky. Léto se na nás usmívá. Po deváté taky Hana Zagorová.
1: Nás to se dá, noc modra šedá.
0: Nebo Petr Kolář. V nebi snad ti prominou. Ale hlavně hezky česky hraje Blaník celé léto. Rádio
2: Blaník. Blaník za volantem.
0: Od rána jsou komplikace na dálnici D6, tady je Marcela z ředitelství silnic a dálnic.
3: Dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D6 ve směru na Cheb. Na 132. kilometru havaroval osobní auto do protihlukové stěny. Místo je průjezdné pouze jedním jízdním pruhem. Provoz na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu je po dopravní nehodě na 30. kilometru obnoven jedním jízdním pruhem. Do Kolony se zpomaluje na 32. kilometru a zdržení 10 minut. A s Kolonou počítáte na D1 od Vyškova na Brno u Holubic. Na 210. kilometru probíhá oprava povrchu vozovky a silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh. Zdržení 10 minut.
0: Pokud máte dopravní informace, využijte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zatímco někde už místy je 20 stupňů Celsia, třeba ve středních Čechách kolem Labe, v Lysé nad Labem například, a taky na jihu Moravy, a to kolem Brna, tak máme někde i místa, kde je výrazně chladněji a někde dokonce i mrzne, jak říká meteorolog Martin Laco.
4: Naopak, ale v Lanskrouně je jenom 6 stupňů, na horách je ještě chladněji a na Březníku jsou dokonce necelé 3 stupně pod nulou.
0: Ano, minus 3 stupně, to jsou věci. Odpoledne už vystoupá teploměr pak na 22 až 26 stupňů a dnešek bude plný sluníčka.
5: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela, 21-denní restart limfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
11: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Veterinární zpráva přišla s digitalizací služeb. Slováci v referendu rozhodují o zrušení renty expolitikům. Ve Velehradě probíhají dny lidé dobré vůle. Krásné sobotní dopoledne přeje Kristýna Ševčíková. Veterinární správa digitalizuje služby pro chovatele, myslivce i potravináře. Změna má tak zjednodušit a urychlit komunikaci. Digitalizace se týká například hlášení zásilek potravin, domácích porážek skotu, vydávání veterinárních osvědčení nebo hlášení vstekliny. Veterinární správa portál spustila 1. července. Během roku bude systém postupně rozšiřovat. Na Slovensku od dnešního rána rozhodují v referendu, a to o zrušení doživotní renty pro některé bývalé politiky. Také o obnovení elitních složek prokuratury a policie, jež byly rozpuštěny za nynější vlády premiéra Roberta Fica. Hlasování skončí 2 hodiny před půlnocí. Očekává se, že bude kvůli nízké účasti neplatné. Zlín, Ostrava a Praha společně zachraňují supy. Zoologické zahrady těchto měst se totiž semkly a vytvořily funkční spolupráci. Jejím výsledkem je zdařilý odchov jednoho z nejohroženějších druhů zvířat. Jak to celé funguje, popíše mluvčí zoo Ostrava Šárka Nováková.
8: Využívá se náhradních pěstounů, kdy pár z jedné zoo může přijmout mládě z jiné zoo a vychovat ho. Cílem je odchovat co nejvíce mláďat, protože je šance, že po odchovu se budou moci vypustit do volné přírody.
14: To neplatí jen u supů, ale i u jiných ohrožených druhů. Ve Velehradě na Uherskohradišťsku začnou Dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Letos bude v Královské kapli Velehradské baziliky vystavena lebka svatého Lukáše. Letošní slavnosti jsou věnovány lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům a všem pracovníkům ve zdravotnictví. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: Já přeji hezké ráno, bylo 9.
2: Jirka Frélich
13: na Rádiu Blaník.
0: Abychom měli to ráno ještě hezčí, tak tady je písnička, která se jmenuje Ráno a zpívá ji Marcela Holanová. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto. Za chvíli kolegyně Iva Lecká dnešní dobré rady do zahrady a pokud pěstujete rajčata, tak se vám dnešní tip Ivy Lecké určitě hodí. Tak pěknou sobotu, hezký poslech Blaníku.

0: Skupina Kabáta, písnička Pohoda. Doufám, že máte při sobotě pohodu a že vám třeba na zahradě rostou rajčata. A pokud náhodou ne, je tady Iva Lecká a dnešní Dobré rady do zahrady.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, přátelé, také řešíte tenhle problém. Rajčata jsou v plné síle, bohatě kvetou, ale místo prvních plodů zůstávají stonky prázdné. Květy jednoduše opadají. Právě s tím se v letních vedrech potýká řada zahrádkářů. Na první pohled to může vypadat, že rostlinám chybí voda nebo živiny. Ve skutečnosti ale bývá příčina úplně jiná. Nejčastějším důvodem jsou vysoké teploty, když se přes den dlouhodobě pohybují nad 30 stupni a ani v noci výrazně neklesnou. Jde tu zkrátka o opylování květu. Rostlina se plodů jednoduše nedočká a květ opadne. Rajčatům neprospívá ani nepravidelná péče. Pokud je necháte úplně vyschnout a pak je vydatně zalijete, dostávají se do stresu. Podobně škodí i přehnojení dusíkem. Rostlina pak sice vytvoří spoustu listů, ale méně květů a plodů. Pomoc přitom není složitá. Rajčata je nejlepší zalévat pravidelně přímo ke kořenům a ve skleníku zajistit co nejvíc čerstvého vzduchu. V horkých dnech může pomoci i jednoduchý trik. Kolem poledne lehce zatřást kvetoucími výhony. Pyl se tak snáze uvolní a zvýší se šance na opylení. Dobrou zprávou je, že opadávání květů nemusí znamenat konec úrody. Jakmile se počasí ochladí a podmínky se zlepší, rajčata obvykle znovu nasadí nové květy, ze kterých už plody bez problému dozrají.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Iva Lecká, spousta dobrých rad taky na našem webu radioblaník.cz od Ivy Lecké. A teď už ve 9:45 na Blaníku Rod Stewart a za chvíli Hana Zagorová. Tak pěknou sobotu.

0: Robbie Williams, jeho hit Supreme, písnička roku 2000. Je rok 2026, hraje se mistrovství světa ve fotbale a sleduje ho naše redakce. Do studia přišla Kristýna Ševčíková.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Krásné dopoledne, argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off zdolali Kapverdy 3-2 po prodloužení. Jejich soupeřem v osmi finále bude Egypt. Kapitán argentinské repre Lionel Messi navíc otevřel skóre zápasu svým celkově 20. gólem na mistrovství světa a vylepšil tak vlastní rekord. Z postupu do další fáze soutěže se radují také fotbalisté Egypta. Austrálii porazili na penalty 4-2 v normální hrací době i prodloužení skončil duel 1-1. Egypt vyzve

0: Sparta ve fotbale na Radiu Blat.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
2: Na Blaníku za chvíli František Nedvěd.
3: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
2: Písnička Řemeslo, na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto.
4: Slunce dá nám svítí, slunce dál svítí.
0: A pro vás to navíc znamená i hodně peněz.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Benátská! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátská.cz. Benátská! Pojďte se bavit!
2: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
3: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovacímateriály.cz.
4: Festival jede naplno a tvoje kariéra. Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS, s vášní pro lehkost.
5: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v

0: dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. Ráj pod Lemberkem.cz.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Legendární ABBA, písnička Honey Honey, právě teď na Blaníku. Krásný den před námi, opravdu nádherné počasí nás čeká, nic vás doufám neudrží doma. Blanický krajánek taky míří do terénu.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: A já musím prozradit, že se stavil tady přímo ve studiu kolega Martin Císař pro klíče od našeho blanického auta, to má takové to sluníčko zleva, zprava, zepředu, tak razí kam Martin Císař. Martine, ahoj.
2: Jirko, hezké dopoledne také tobě a všem našim posluchačům. První zastávkou krátce po 14. hodině budou Dobrovice a Muzeum cukrovarnictví. Muzeum, které jsem jako dítě navštívil, a tak si tak jako splním ten svůj sen, ještě jednou se sem podívat. A potom to bude krásné místo. Město Dobříš a právě zdejší krásný zámecký park a také zámek. Tak tuhle reportáž přidám do vysílání krátce po 17. hodině. Jirko, předávám slovo do studia a vyrážím na cestu. Hezké dopoledne.
0: Tak ať se daří, hezké odpoledne.
1: Jsme Blaník
3: a jedeme za vámi.
0: Teda samozřejmě, že je dopoledne, ale odpoledne se přihlásí Martin Císař. Někdo míří do Dobrovic a Dobříše. To snad bral podle abecedy. Dobrovice, Dobříš. No ale náš kolega Petr Slíva, ten míří na sever, ale jako úplně na sever. To znamená až za polární kruh.
3: Hezky česky.
1: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
3: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
1: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
3: Obyčňákem na sever. S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
3: České rádio.
0: V nebi snad ti prominou, to je dobře známá letošní novinka Petra Koláře, kterou Blaník docela často hraje, protože je skvělá. Tady je Petr Kolář a za chvíli Holky a letní ráno. Pěkný poslech.

0: Holky a písnička Letní ráno, doufám, že máte krásné letní sobotní ráno s Blaníkem. My vám dál budeme hrát i po té desáté, která se přiblížila. Písnička z Ledového království Monika Absolonová. Petr Kotwald a Milujem se čím dál víc.
1: Milujem se čím dál víc, život nám leží u
0: nohou. Jelen všude zdejší.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se...
0: Protože Blaník vám hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnešek z prodlouženého víkendu bude plný sluníčka jako jediný den, zítra už bude více oblačno a deštivo, no a déšť nás čeká taky v pondělí. Dnešek ale teploměr vystoupá na 22 až 26 stupňů Celsia, no a určitě si užijte krásný den plný sluníčka, třeba s Rádiem Blaník.
4: Rádio Blaník.
5: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
8: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
7: Super, a balakrylem natřeme futra.
8: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
12: Jsme mladí
13: a neklidní.
12: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
14: Piráti, jdeme! Ahoj!
13: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
20: Pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Český tým ukončil misi ve Venezuele. Za návštěvu Benátek si připlatíme.
4: Rádio Blaník.
20: Dobré dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pětina lidí šla do penze z evidence nezaměstnaných, u předčasných penzí pak 42%. Část lidí má nezaměstnanost jako odchodovou strategii z trhu práce k finančnímu přelknutí období před penzí. Ukázala to analýza rezortu práce a sociálních věcí. S odklízením sutin po ničivém zemětřesení ve Venezuele pomáhal 5 dnů také český USAR tým ze 69 členy. Zdravotníci, hasiči, kinologové, sepsi i statici se zapojili do průzkumu zřícených budov a pátrali po přeživších i obětech. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2645. Český tým se vrací zítra, ukončení své mise oznámili také záchranáři ze Švýcarska a z Německa. Kvůli horkému počasí v posledních týdnech se daří prodejcům plavek. Zájem je také o paddleboardy, uvedl mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda.
1: Letošní léto tahá Čechy hlavně k vodě a do hor. Paddleboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky. Silný meziroční růst zaznamenaly i kategorie spojené s horskou turistikou. Naopak stany jsou letos na ústupu. Jejich propad je dlouhodobým trendem.
20: Podle Švedy výrazně vzrostl také zájem o potápěčská vybavení. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by si mohli turisté připlatit. Nové vedení města chce výrazně zvýšit vstupné za jednodenní návštěvu až na 50 eur, zhruba 1200 korun. Částka by se neplatila po každé, ale jen v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je spoplatněn od roku 2024 a stojí 10 eur. Vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel a nesnížilo počet turistů ve městě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už pokračuje Jirka.
21: Jirka Frélich
22: na Rádiu Blaník.
0: Ano, je to tak a 10 hodin právě v tuto chvíli na vteřinu přesně. A za chvíli roztočíme slavné desky, budou zase hezky česky, teď ale česká písnička Jarošovský pivovar a Argema.

0: Aneta Langerová písnička Skvělý nápad a já mám taky výborný nápad. Slavné desky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Pojďme je roztočit, ty slavné desky, a vypravíme se o 60 let zpátky. Ano, do léta roku 1966, kdy vznikla písnička, kterou naspíval americký soulový zpěvák, který se proslavil ještě něčím jiným než písničkou. A to je výrazně velkým, širokým úsměvem a mezerami mezi předními zuby, mezi tou jedničkou a jedničkou, mezi těmi dvěma špičáky, takovou jako málo kdo měl. No, fakticky ale zpíval nádherně. Soulový zpěvák, který má na svědomí písničku z roku 66. Tehdy mu bylo pouhých 26 let a naspíval svůj celoživotní hit. Představte si, téměř prvotina a už to byl celosvětový hit a hraje se dodnes. Kdybyste viděli nějakou americkou komedii nebo celkem i vážný film, tak se objevuje často ta písnička. Když muž miluje ženu, v překladu When a man loves a woman. Ano, to je Percy Sledge a tehdy v 26 letech naspíval tento hit, který i časopis Rolling Stone ocenil a zařadil mezi skladby všech dob. Tak schválně, v 66. vznikl originál, je to Amerika, Percy Sledge a je to soulová písnička. Kdo pak to asi může zpívat česky?
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Pojďme na ten originál, který právě letos slaví 60 let od svého vzniku a dosud tento zpěvák žádnou jinou písničkou prostě tento hit nepřekonal. Má to českou verzi. 800 109 109. Pojďte si tipnout.

0: slavný hit, ano, už má 60 let. Například v Přátelích se objevuje ve filmu Četa z roku 86 na svatého Valentína, to je film roku 2010, a v mnoha moderních epizodách seriálů jako Jak jsem poznal vaši matku a nebo Flash. Ano, tak slavná je to písnička.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A to by mě tedy zajímalo, co se dozvím na telefonu 800 109 109. Kdo pak je tam? Rádio Blaník. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady je Šumperk. Paní Zdena. A je to Karel Gott. Jen já vím, kdy muž pláče.
0: No, tak vám patří potlesk. Já jsem tohle vlastně ani nečekal, že mi někdo řekne, já jsem chtěl přidat perličku a vy jste to na mě vystřelila. Ještě existuje jedna verze, která je trošku původnější, protože je z roku 68, protože vznikla hned prakticky dva roky poté, kdy byl originál. Tady to byste si vzpomněla, kdo by to zpíval?
2: Ne, tak to už si nespomněla, ale tady to je prostě...
0: No Karel Gott, já mám to album, teďka nevím, nechytejte mě za slovo, 2010 to může být. Možná na albu Roky mého mládí, nevím, něco takového, tuším Roky mého mládí, že to mohlo být, ale nechci se plést.
2: To letí prostě, no.
0: No krásné, ano, Karla Gotta znám a tu písničku taky. Tak já vás moc zdravím, paní Zdenko.
2: Děkuju moc, já mám úplně mráz na zádech, já vám děkuju, že jste dovolila.
0: Tak rád vás slyším. Já ještě zkusím někoho dalšího, jestli pak mi dá tu písničku z roku 68, kterou jsem původně měl na mysli, ale Karel Gott, výborná trefa, výborná.
2: Ano, určitě.
0: Mějte se krásně.
2: To je prostě neskutečný, je nezapomenutelný.
0: Krásně zaspíval Karel Gott. Tak uvidíme, co se dozvíme dál. Někdo další na telefonu, Rádio Blaník? Tak rádio slyšíme, to je fajn, ale koho tam máme? Někoho, kdo to radši pověsil. Tak to chce odvahu, když už vám zvedneme telefon. Rádio Blaník, dobrý den. Že by někdo další, kdo mi to položí? Ne. Rádio Blaník, haló. Tak 674 na konci nevyšlo, tak 379 na konci. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Zdravím, Karel.
0: Karle, já vás taky.
3: Já myslím, že asi verze od Pavla Nováka.
0: No, vidíte to. Verze od Pavla Nováka, Jen já vím. Ano, písnička z roku 68, český text napsal Pavel Vrba. Kam vás zdravíme?
3: Do Chomutova.
0: Do Chomutova, vidíte to. Tak jaké máte počasí, tuším sluníčko v Chomutově? Nebo nějaké mraky?
3: Polojasno.
0: Polojasno, tak. Už nejsou ty vedra, to vám vyhovuje víc takhle?
3: To určitě.
0: Tento způsob leta.
3: Jsem v práci, tak 100%.
0: Jasně, chápu. Tak já vám pustím tu verzi vaši, kterou jste právě teď uhodl. Mějte se krásně a zdravíme Chomutov.
3: Jaký se mějte, naschle.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Ano, tato verze přišla pouhé dva roky poté, kdy byl ve světě známý originál od Percyho Sledge. Tady už je Pavel Novák a Jen já vím. Český text, Pavel Vrba. Ano, rok 68.

Pavel Novák a písnička Jen já vím, právě teď ta slavná deska. Tentokrát už ale hezky česky, ale každopádně já vám teďka pustím ještě jednu písničku, o které nebyla řeč. Karel Gott, ano, jasná věc. Pavel Vrba napsal text této písničky z roku 68 a zpíval Pavel Novák, ale pozor, Iveta Bartošová taky na text Pavla Vrby malinko to změnila, nikoli Jen já vím, kdy muž pláče, zpívala Jen já vím, kdy žena pláče.

0: nebrání.
1: Tak já doufám, že jste si užili dnešní slavné desky a za chvíli zase hezky česky třeba Jelen anebo Monika Absolunová.
2: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
7: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
6: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
7: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
6: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
7: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
6: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
7: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
8: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: svůj.
1: Z Ledového království a písnička Najednou Monika Absolonová. Písnička z pohádky, která se hraje většinou v zimě v televizi. No ale my máme léto, které v podstatě dá se říci stále ještě začíná. A my taky začínáme s něčím speciálním letním. Povezeme vám letos opět 7,5-kilovou šunku od Leka na kosti. Pozor, vstupenkou do hry na obří šunku je členství v klubu posluchačů Rádia Blaník. Tak pokud tam nejste, podívejte se na náš web radioblaník.cz. Všechno zařídíte velmi jednoduše. No a příští týden v sobotu už náš blanický krajánek někomu z vás poveze šunku. A nebojte, viděli jsme slavnosti sněženek, víme, jak to může skončit, rozhodně to tak neskončí.
2: Pánové, nic mě nevyčíte, nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové, poroučím.
3: Sežeral 4 salámy.
2: Já ho zabiju. Sežeral 4 salámy. 4 salámy sežeral. já ho už...
1: Tak náš blanický krajánek slíbil, že vaši šunku nebude ani ochutnávat.
4: Víte, proč se svíčková jmenuje svíčková?
0: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
4: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
0: Proč se říká, co se říká?
4: Každý všední den po 10.
0: Na Rádiu Blaník.
4: Pohodové České rádio.
1: Tak v tuto chvíli dost o jídle, o mase a tak dále. Možná sice chystáte sobotní oběd, pak vám přejeme, aby se všechno vydařilo na jedničku. My vám k tomu budeme hrát zase hezky česky. Tady je Petr Kotwald a milujem se čím dál víc. A za chvíli taky Richard Miller. Štěstí je krásná věc. Štěstí. To bude potřeba, pokud s námi chcete hrát o tu 7,5-kilovou šunku na kosti. Podívejte se na web radioblaník.cz. A teď už Petr Kotwald.

0: traje. Sí.
1: Richard Miller. Na Blaníku právě teď. Dozněla písnička Štěstí je krásná věc a před námi Mosty, Karel Zich, Lenka Filipová.
2: Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké.
1: Jsem se trochu podivil, že už se přiblížila 11. dopolední, no utíká to velmi rychle. Těšte se taky na Michala Davida.
2: Stále.

0: A taky Václav Neckář, Je ráno, ano.
1: Mám trochu trému už teď, je ráno, ano, mám trochu trému už teď.
0: Budeme hrát hezky česky, ostatně Blaník vám hraje hezky česky celé léto. Míříme na silnice, protože komplikace jsou na dálnicích.
2: Blaník za volantem.
0: Podrobnosti má Petra z ředitelství silnic a dálnic.
3: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 24. kilometru havarovalo nákladní vozidlo. Kolona od 35. kilometru a zdržení 20 minut. S komplikacemi počítejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Od 15. kilometru pojedete v nesouvislé koloně až do dopravního omezení na 25. kilometr. Zdržení okolo 15 minut. Pokud pojedete až do Brna, čekejte kolonu od 178. kilometru. Důvodem jsou práce na silnici na 182. kilometru, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh. Zdržení 15 minut. A dopravní omezení brzdí provoz na D1 od Vyškova na Brno u Holubic. Na 210. kilometru probíhá oprava povrchu vozovky. Kolona od 217. kilometru na 50 minut.
0: To jsou věci. Tak 603 11 71 71 dopravní linka Rádia Blaník, pokud byste pro nás měli dopravní informace.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Jaký bude dnešní den, to už mi prozradil meteorolog Martin Laco.
4: Dnes bude zpočátku polojasno a skoro jasno. Během dne začne od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Maximek dnes čekáme 22 až 26 stupňů, na severu a západě Čech jen kolem 20 stupňů Celsia. Bude větrno, hlavně na jižní Moravě i s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude vítr slábnout.
0: No a zítřek už bude teplotně sice podobný, ale bude oblačný, zatažený, na většině území přehánky. Sem tam taky nějaká bouřka. Tak si užijte dnešní slunečný den.
2: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
6: Blaník. Hezké dopoledne. Vydejte se na husitské slavnosti do Třebušína a přeneste se na chvíli do doby středověku. Na návsi ožívají historické bitvy, šermířská vystoupení, ukázky tradičních řemesel i dobový tábor. Nechybí ani koncerty, taneční zábava a program pro děti. A představte si, že se na několik dní vrátíte do středověku vy sami. Na hradě Bezděz právě ožívají rytíři, šermíři, dobová hudba i tradiční řemesla. Čekají na vás napínavé souboje, ukázky života ve středověku i bohatý program pro celou rodinu. A nakonec můžeme nahlédnout do světa vojenských psovodů, a to při dni otevřených dveří Centra vojenské kynologie na Grabštejně. Čekají vás dynamické ukázky výcviku služebních psů, vojenská technika, prohlídka veterinární ošetřovny i další zajímavosti ze života armádních kynologů. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Severní Čechy.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
12: Já chci hot dog.
13: Já mám chuť na matcha latte.
14: Taky beru hot dog a klid v autě.
11: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
15: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
16: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
17: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
16: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
17: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
16: Více info v restauracích.
18: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Až Bloňk a přeji krásné dopoledne, mnozí se v létě vydávají ještě víc na jih, hezky k moři. Náš blanický kolega Petr Slíba se vypravil na sever s karavanem a přihlásí se poprvé za pár minut. Tak se s ním zkusíme spojit. Tady je ale Karel Zich a Lenka Filipová a Mosty. Pěkný poslech. Rádio Blaník.
0: Léto s Blaníkem. Léto plné pohody a písniček.

0: American Pie a Madonna na Blaníku při sobotě.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Je to tady Petr Slíva, čtvrtý rok v řadě, místo na jih míří na sever, a to s obytňákem a hlásí se nám ze svých cest.
3: Ahoj, zdravím z obytňáku. Ano, po roce se zase vydávám na sever. I když v tuto chvíli jsem vlastně jenom pár kilometrů na sever od Prahy, protože včera jsem v Sedlčanech vyzvednul letošního mazlíka a dnešek máme na to, abychom jej připravili, naložili a zítra ráno vyrážíme. Ale nejdříve k obytňáku jako takovému. Karavany Sedlčany nás tentokrát vybavili polointegrovaným vozem Knaus Life Wave 700 Mac. Mrkněte k ním na stránky, najdete tam v sekci půjčovna přesně ten, kterým letos jedeme. Má na délku bezmála 7,5 metru. Letos bereme kola, takže s cyklonosičem to bude tak o půl metru víc. Hmotnost necelé 3 tuny, 2 spaní vzadu, 2 vpředu na palandě, kuchyňka, lednička, záchod, sprcha, všechno, co prostě má obytňák této třídy mít. K tomu jako bonus automatická převodovka, což je velká výhoda. Taky prostorný úložný prostor, takzvaná garáž. A toho prostoru je tolik, že musíte hlídat, abyste nepřetápli maximální hmotnost. Takže dnešek jsme zasvětili balení, zařizování kuchyňky, napouštění vody, hádání se, která skřínka bude čí a podobně. A zítra vyrážíme směrem na Drážďany a pojedeme, dokud to půjde, protože do pondělního odpoledne se musíme dostat za Amsterdam do přístavu, odkud nám jede trajekt do anglického Newcastlu, a potom už to stočíme na sever vstříc Orkneyským ostrovům. Tak nám držte palce. Z obytňáku ze Sedlčan, zatím teda v jedné ruce s pánvičkou a v druhé s kuličky na prádlo, se loučí Petr Slíva. A tohle touto dobou uslyšíte z Blaníku následující 3 týdny, teda bez té pán a kolíčku na prádlo.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Na Blaníku v tuto chvíli už Michal David a písnička Co mi scházelo si byla ty. Petr Slíva, ten se přihlásí zase zítra po 11. dopolední.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna, písnička Hore hroní, za chvíli Václav Neckář. I když je dopoledne, hrajeme písničku Je ráno, ano, a taky přidáme Marii Rotrovou. Pokud máte rádi české písničky, tak si užijete na konci prodlouženého víkendu, protože v pondělí 6. vám budeme hrát celý den jenom hezky česky, protože se jedná o první pondělí v měsíci a to znamená, že Blaník nezahraje žádnou zahraniční písničku, ano, jen samou českou. Tak v pondělí 6. ale klidně nás poslouchejte celý tento víkend, protože dnes a nebo zítra někoho pošleme za sluníčkem letecky do hotelu. Víte co? Já vám o tom povím víc za chvíli.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

0: Kampa, písnička Život je pes. Tak víte co, my vám zkusíme dokázat tento víkend, že to úplně vždycky neplatí, že život není jenom pes.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Někoho z vás totiž vyšleme za sluníčkem. Máme letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do 5hvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. No a poletíte tam s námi a cestovní kanceláří Blue Style za tři české do Marsa Alam v Egyptě. Tak pokud chcete vyhrát letecký zájezd do Egypta, tak pravidla jsou úplně jednoduchá. Ono se stane dnes anebo zítra, že vám pustíme tři stejné zpěváky za sebou. Budou to různé písničky, třeba Lucka Vondráčková, Stanice Svět, pak Lucka Vondráčková, jiná písnička a pak Lucka Vondráčková a třetí písnička. No v ten moment musíte zbystřit, vzít do ruky telefon a volat 800 109 109, protože kdo se dovolá na konci té třetí písničky, tak poletí. Letos už jsme právě do Egypta poslali posluchačku Renatu z Mladé Boleslavy. Ta mi prozradila, že nikdy v rádiu nic nevyhrála a najednou zájezd do Egypta.
2: Já mám takovou radost, ještě jsem říkala, říkám, to není možný. To určitě domluvený nějaký, tam se nedá prostě dovolat a to zkouším od začátku. Jak začal Karel Gott hrát, tak jsem to zkoušela a pak říkám, to už nemá cenu, to už se někdo dovolal, jo. A najednou to začalo zvonit. A mě se úplně postavilo v srdce.
0: Tak jste pochopili, že naše posluchačka Renata poslouchala a slyšela třikrát Karla Gotta. Ano, to je ten princip. Tři písničky od stejného zpěváka, zpěvačky anebo skupiny. 800 109 109. Ono se to stane tento víkend.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: A teď už Suzy Quattro, za minutu bude čtvrt hodiny do 12. No a Suzy Quattro, poté Lucka Vondráčková, že by Lucka

0: Helena Vondráčková a taky Jiří Korn, písnička Slunce. Před námi 12. hodina, Slunce ostatně taky, ale budeme si hrát jenom hezky česky, třeba Jiřího Schellingera.
1: Mám rád tvé paže bílé, mám rád ty krásné chvíle, já mám rád léto s tebou.
0: A taky Petra Spáleného.
2: Já vím, se trápím, je to sladký, že jsem tu sám a piju.
0: V hodině českých písniček taky Tereza Mašková, Marek Lambora.
3: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stránku, začneme nový list psát.
0: Budeme si dál hrát hezky česky, teď přidáme krátce informace ze silnic a taky počasí.
4: Blaník za volantem.
0: Komplikace jsou na příjezdu do Brna, kratší kolona asi na 10 minut směrem od Prahy u Rosic a potom pokud pojedete směrem od Vyškova, tak se zdržíte před Holubicemi, je to tady od Rousínova asi na nějakou půl hodinku, tak přejeme pevné nervy, šťastnou cestu. Další komplikace jsou na výjezdu z Prahy, hned u Mnichovic je roztroušená kolona po Mirošovice, tak s tím počítejte, šťastnou cestu.
4: Rádio Blaník, počasí.
0: Z těchto třech volných dnů z prodlouženého víkendu sobota bude jediná plná sluníčka. Čekejte teploměry na hodnotách 22 až 26 stupňů Celsia. Sever a západ Čech bude mít chladněji, většinou okolo 20, ale bude nás čekat krásné odpoledne.
5: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela, 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
4: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
6: Blaník. Přeji vám hezké poledne. Na nádvoří zámku v Libochovicích právě probíhá letní výstava bonsají. Návštěvníci si prohlédnou pečlivě tvarované stromky, ukázky jejich tvarování i jedinečné přírodní kameny. Chybět nesmí ani rady zkušených pěstitelů a prodej bonsají, potřeb i literatury. Výstava je otevřená každý den od 9 do 17 hodin. Dnes se můžete vydat také na hrad Grabštejn, trochu jinak. Kastelánské prohlídky vás zavedou i do míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou a nabídnou zajímavosti ze zákulisí správy hradu. A o letních prázdninách se návštěvníkům zámku Lemberg otevírá středověká věž, která bývá přístupná jen výjimečně. Můžete ji navštívit každý den od 9 hodin do 4:30 odpoledne. Po vystoupání na vrchol vás čeká krásný výhled do okolní krajiny i na zámecký areál. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, severní Čechy.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to!
11: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
12: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
13: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
14: Každou neděli dopoledne na Nově.
13: A poprvé v Příbrami.
15: Marilyn Monroe Stop. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a Go Out. Více na goma.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Erich na rádiu Blaník.
1: Krásnou sobotu, pár vteřin a bude tady pravé poledne. Pokud se chystáte k obědu, tak hlavně dobrou chuť. My vám k tomu obědu budeme hrát jenom a jenom hezky česky. Petr Spálený, Petr Janda a teď taky Divoký Bill. Užijte si české písničky s Blaníkem.
0: Hezky česky na Blaníku.

0: Petr Janda, písnička Jsem tak línej. Naše Sára není líná. Vyrazila do Karlových Varů.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Sářino Karlovarské dobrodružství.
0: No a musím říci, že udělala dobře, protože se tam dějí věci. Sára má slovo.
3: Hezký den, já vás vítám u dalšího dne mého karlovarského dobrodružství. Přiznám se, že jsem po včerejší noci dost rozlámaná, ne že by byl teda zahajovací večírek až tak náročný, ale na vlastní kůži jsem si už po několikáté otestovala jednu zajímavou teorii a teď je z toho rada pro vás. Takže, pokud se budete chtít cítit o prvním prázdninovém víkendu skutečně populárně, sežeňte si soukromé ubytování ve Varech, protože vám garantuju, že se vám ozvou třeba lidé, o kterých jste rok neslyšeli, kamarádi kamarádů i tetičky přes třetí koleno, včetně jejich pudla, a všichni budou chtít spát ve vaší posteli. No, noc skutečně nestála za moc, ale zase to byl krásný den. Především jsme viděli dva výborné filmy, jeden španělský a druhý turecký, a také příjezd mnoha celebrit na červený koberec. Teda ostatní viděli příjezd, já mám 160 cm, takže jsem si musela vystačit s obrazovkou. Co jsme ale viděli výborně, byla ta super tajná zahajovací dronová show, jen teda už podruhé, protože jsme při její generálce den předem zrovna stáli na balkóně. No nic, já si jdu dát teplou oplatku a užít si další slunečný festivalový den a těším se zase zítra na slyšenou.
1: Sářilo karlovarské dobrodružství
2: na Blaníku.
0: A já sahám po filmové písničce Kamarád, to deště pamatujete? Rok 1988. Úžasný český film a skvělé role Sagwan Toffy, který mimochodem zpívá i tuto písničku Dávej ber, tak my si ji právě teď pouštíme na Blaníku. No a se Sagwanem Toffym ve filmu hrál taky Lukáš Vaculík. Dokonce taková věc se říká, měl zpívat taky v písničce, ale Sagwan Toffy, to je prostě Sagwan Toffy. Tak na Blaníku, hezky česky.

0: Jiří Schillingra a krásná písnička Léto s tebou. Ta písnička má prostě úplně jinou atmosféru, když je léto. Co říkáte? Za chvíli krásný duet Terezy Maškové, Marka Lambory. Když vidím náš příběh, Růžovláska a Princ z pohádek. Co víc si přát? Snad jen Karla Gotta s nějakou krásnou dívkou, jako se stalo Gabriele Gunčíkové, že mohla zaspívat s Kotem hit Nic nás nezastaví, tak i to si dáme za chvíli. A pokud s námi budete dnes v podvečer, tak si nenechte ujít první díl, kdy vám budeme hrát po 18. hodině písničky k táboráku.
1: Prázdniny jsou tady a s nimi i písničky k táboráku.
2: Pojďte si s námi na Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už dnes od 18 hodin.
2: Navíc pro vás máme i jeden speciální dárek.
1: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší vám osobně zahrají a zaspívají jednu z legendárních Nedvědovek.
2: Písničky k táboráku
1: na rádiu Blaník. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
7: Na co?
6: Na naši fotovoltaiku.
7: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
6: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
7: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
6: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
7: A kdo se o to postará?
6: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
7: Tak to máme jasno.
8: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Slza a fotky. Víte, kolik fotek bude v pátek z Pelhřimova? No, já vám to řeknu přesně, nepočítaně, protože do Pelhřimova zavítá skupina Slza právě v pátek 10. července. Nebude to jen tak samo sebou, půjde o další blanický letní koncert a kromě Slzy přivezeme i Vojtu Nedvěda.
1: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi tuž, zase vrací se mi všechno zpátky.
0: V Pelhřimově v pátek taky Olga Lounová. Naše blanická kapela, my z rádia Blaník dorazíme taky a moc se těšíme. V pátek už bude 10. července a všechno odstartujeme za 5 minut 5.
2: Letní koncerty rádia Blaník.
0: No tedy samozřejmě ne ráno, ale hezky v podvečer. Za 5 minut 5 další letní koncert rádia Blaník Pelhřimov, Masarykovo náměstí. Doražte, vemte sebou rozhodně dobrou náladu, protože na náš letní koncert se dobrá nálada sluší. A co víc, vstupné se žádné neplatí. Tak si zapamatujte, pátek 10. Pelhřimov, Masarykovo náměstí v 16.55.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: A je to tady.
3: Konečně začaly velké letní prázdniny.
2: A my je přivítáme česky. Hezky česky.
3: Už v pondělí 6. července si užijeme celý den bez slovníků, dabingu a tlumočníků.
2: Čeká nás sváteční české pondělí.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pohodové české rádio.
0: Tomáš Linka a Fešáci a písnička Paní má se má. Hrajeme si dál jenom hezky česky celou tuto hodinu a za chvíli je slibovaný Karel Gott s Gabrielou Kunčíkovou.

0: Bobr a Motýl a písnička Vyznání na rádiu Blaník v hodině, kdy si hrajeme hezky česky, ale i přesto, že se už přibližuje pomalu, ale jistě 13. hodina, tak se můžete těšit na další krásné české, třeba Čechomory a Velické zvony.
1: Ty Velické zvony pěkně vyzváňají.
0: Ale i na Petru Janu a písničku Moje malá premiéra. Přidáme víkendové tipy a po nich písničku Hany Zagorové a Petra Reska. Ty písničky jsou vaše, hrajeme vám hezky česky celé léto.
2: Blaník za volantem.
0: Informace pro nás má Petra z ředitelství silnic a dálnic.
3: S komplikacemi počítíte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Od 15. kilometru pojedete v nesouvislé koloně až do dopravního omezení na 25. kilometr. Zdržení okolo půl hodiny. Pokud pojedete až do Brna, čekejte kolonu od 178. kilometru. Důvodem jsou práce na silnici, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh a dopravní nehoda, která se stala v koloně. Zdržení 15 minut. A dopravní omezení brzdí provoz také na D1 od Vyškova na Brno u Holubic. Na 210. kilometru probíhá oprava vozovky a silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh. Do kolony se zpomaluje na 216. kilometru a zdržení téměř hodinu.
0: No a koukám na kolonu kousek za Lovosicemi po dálnici směrem na Prahu, těsně před Kralupy, potom končí kolona, která je nesouvislá kvůli pracem na silnici. No a ještě náš řidič se hlásí.
4: Dobrý den, na průjezdu Bylinou si mírně počkáte z důvodu oprav silnice, ale směrem na Teplice, na konci Byliny, jak je benzínová pumpa, je tam těžká dopravní nehoda, jsou tam hasiči a pravděpodobně to bude stát. Chlap tam podseknul v oba dva stromy a otočil se do protisměru. Děkuju, naschle.
0: Děkujeme za informace a pokud máte taky nějaké dopravní zprávy, volejte nám na 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Koukám na aktuální rozdíly teplot a jsou docela rozdíly značné. 10 stupňů oproti Liberci a Brnu. Brno hlásí 25, Liberec okolo 15, třeba sousední Jablonec taky sotva 15 stupňů Celsia, ale jižní Morava ta zatím vede, třeba taková Břeclav už hlásí 27 stupňů a takové budou dnešní teploty až do 27 stupňů Celsia. Co se týká deště, tak ten se objeví až potom večer a to hlavně v severní části naší země. No a jaká bude neděle a sváteční pondělí, to už ví meteorolog Martin Laco.
5: Tak bohužel to bude z velkoobačností jak v neděli, tak v pondělí. V neděli na většině území s přehánkami nebo občasným deštěm a z velkoobačností ojediněle se vyskytne i bouřka. Na jihozápadě území budou srážky četnější až odpoledne. Teploty v noci na neděli klesnou na 15 až 11 stupňů, v maximech pak čekáme od 20 do 24, na jihu Moravy až do 26 stupňů. No a ani v pondělí se srážek nezbavíme, bude většinou oblačno až zataženo na většině území s přehánkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty od 19 do 24, na jihu Moravy opět až do 26 stupňů Celsia.
0: Takže teploty stále stejné, ale nejkrásnější den celého prodlouženého víkendu je právě dnešek.
6: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela, 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
7: Přeji vám pěkný den. Naší první zastávkou bude zámek Sychrov. Tam se můžete vydat s dětmi za pohádkovým dobrodružstvím. Během letních prázdnin se tady konají oblíbené prohlídky s princeznou, která malé návštěvníky provede zámeckými komnatami a poutavě jim přiblíží život na zámku. Prohlídka trvá asi 25 minut. Dnes můžete poznat také zámek Benešov nad Ploučnicí očima jeho kastelánky. Během mimořádné prohlídky vás zavede i do běžně nepřístupných prostor a přiblíží historii zámku i jeho současný provoz. Součástí programu je také návštěva kostela Narození Panny Marie. A hrad Bezděz se na několik dní proměnil ve středověké sídlo plné rytířů, šermířů, dobové hudby a starých řemesel. Návštěvníky čekají napínové souboje, ukázky každodenního života ve středověku i pestrý program pro děti i dospělé. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, severní Čechy.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
10: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
9: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
15: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
16: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
15: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
16: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
15: Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
18: Jirka Frélich
19: na rádiu Blaník.
0: Krásnou sobotu, hezké odpoledne. Před námi je Hana Zagorová, Petr Rezek a písnička Ta pusa je tvá. A za chvíli taky slovenská skupina Elán a Sestrička s Kramárou. Užijte si dnešní den a kdybyste náhodou slyšeli tři písničky od stejného zpěváka, zpěvačky nebo skupiny, určitě nám zavolejte na 800 109 109, protože na konci té třetí písničky od stejného zpěváka číhá na někoho letecký zájezd do Egypta a ono to přijde tento víkend.

0: Spousta písniček má svůj příběh a tato je o jedné konkrétní sestřičce, skutečně s kramárou, která ošetřovala svého času člena skupiny Elán. No to tak bývá, že potom ty písničky, když mají opravdu silný příběh, jsou ty nejkrásnější. Mirek Táborský, ten nám odhaluje různé příběhy vždy ve všední den po 15. hodině a potom o víkendu, kdy se vracíme k tomu, co to bylo. V úterý jsme si povídali o přehradě Krušberk, protože Mirka Táborského tento týden zajímaly hlavně technické věci. Tak byli jste na Krušberku? Mirek Táborský, ano.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Na tento týden jsem slíbil technické zajímavosti a jsem tu s další z nich. Zvu vás do Moravskoslezského kraje, kde můžete navštívit jedno unikátní dílo, kterému bylo koncem minulého roku 70 let. Jde o přehradu Krušberk na řece Moravici, jež se nachází nedaleko od Budišova nad Budišovkou. Vodní nádrž Krušberk byla postavena v letech 1948 až 55 a v současné době je především zdrojem pitné vody pro Opavu i Ostravu. Ale má také energetické využití. Její malá vodní elektrárna může do sítě dodávat až 4 MW elektrické energie. V případě hrozících povodní má také velký význam její ochranná funkce, neboť se v takovém případě podílí na regulaci a omezení průtoku v řece Moravici společně s vodní nádrží Slezská Harta, jejíž hráz je od té krušberské vzdálená 11 km proti proudu. Krušberská přehrada se stala známou hlavně díky oblíbenému 9-dílnému televiznímu seriálu. Poslednímu seriálu od Jaroslava Dítla Velké sedlo z roku 1986, kde hlavní roli hrázného Palizy stvárnil Pavel Nový. Filmaři pořídili mnoho záběrů jak na přehradě, tak i v jejím okolí. Natáčelo se dokonce i přímo v technickém zázemí hráze. Pro úplnost dodám technické parametry vodního díla. Zatopená plocha činí 2,8 km čtverečního a délka vodní plochy je 9 km. Výška hráze je 34,5 metru a její délka 280 metrů. Hráz běžně zadržuje 6,9 milionů metrů krychlových vody. Může však zachytit v případě potřeby až 35,5 milionů metrů krychlových. Maximální hloubka je 31 metrů. Po hrázi Krušberské přehrady vede silnice a také červeně značená turistická pěší trasa i cyklostezka. Ale protože je nádrž zdrojem pitné vody, nemá rekreační využití a její břehy nejsou volně přístupné. Pohled na vodní plochu si tak nejlépe užijete jenom z hráze. Přesto stojí Krušberská vodní nádrž, která je skrytá v kopcích nízkého jeseníku, za návštěvu. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Mirek Táborský bude pokračovat příště povídáním o vyhaslé pece u oblíbené přehrady. Mimochodem, víte, kde je vyhaslá pec u přehrady? Tak si to nenechte ujít. Po 16. hodině Mirek Táborský a další díl. Teď ale ABBA a za chvíli taky Čechomoři a Velické zvony. Z Blaníku přejeme krásnou sobotu, máme minutu po čtvrt na dvě. Pěkný poslech.

0: nasycený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.
3: Simo! Nosa!

0: Michel Tello, brazilský zpěvák, teď na Blaníku. Míříme k nám domů, konkrétně na dálnici D8, která je uzavřená u Rounice.
1: Blaník za volantem.
0: Aktuální informace pro nás má Petra z ředitelství silnic a dálnic.
2: Dálnice D8 ve směru na Prahu je z důvodu vyprošťování nákladního vozidla po dopravní nehodě zcela uzavřena. Policie provádí odklon dopravy na kilometru 29 Roudnice. Poslední volný sjezd pro osobní auta exit 45 Lukavec. A dopravní omezení brzdí provozena D1 od Vyškova na Brno u Holubice na 210. kilometru probíhá oprava vozovky a silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh. Do kolony zpomalíte na 216. kilometru a zdržení 40 minut.
0: Dopravní informace můžete do Blaníku zavolat na linku 603 11 71 71. Rádio Blaník. A Petra Janů za chvíli. Moje malá premiéra, taky Standa Hložek a Petr Kotwald. Blaník vám hraje hezky česky celé léto.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
6: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovacímateriály.cz.
7: Festival jede naplno a tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Tereza Kernlová, písnička Diamanty. Snad se líbila tato hezká česká. Co se týká našeho webu radiablaník.cz, tam se dozvíte spoustu zajímavých věcí. My jsme ale na naši facebookovou zeď umístili mapku a špendlíkem připíchli místa, na kterých budou letošní letní koncerty Rádia Blaník. Tak se tam podívejte, při té příležitosti si můžete přečíst, jak se na Blaníku letos v létě můžete stát majitelem 100 000 korun. Jen tak. Tak se podívejte. Facebook Rádia Blaník.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

Na Blaníku teď Bob Dylan a Knockin' on Heaven's Door a za chvíli už můj kolega Martin Ledinský se na vás těší. Přeji krásnou sobotu, užijte si ji.

0: Marek Ztracený na Blaníku. Za 7 minut je tady 14. hodina a teď už vás zdraví a pěknou sobotu přeje Martin Ledinský. Za chvíli tu budou zprávy s Šárkou Vikydalovou, no a pak už další písničky. Těšte se na holky. V příští hodině je taky skupina Krištof. Život je krásný i na konci světa. A nebo Michal David. Jen tak, jak se má, jenom právě tak tě otyčí. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: A začínáme na dálnici D8. Co se tam děje, prozradí Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná. Na 29. kilometru probíhá vyproštění kamionu po dřívější nehodě. Kolona se tvoří od 35. kilometru, poslední volný sjezd je exitem 45 Lukavec. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna se utvořila kolona mezi 17. a 25. kilometrem se zdržením na 15 minut. A silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna. Na 210. kilometru probíhá oprava výtluků. V koloně od 216. kilometru popojíždí řidiči 40 minut.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Zítra se bude sluníčko schovávat za mraky, obloha tedy oblačná až zatažená a hodit se vám budou i deštníky nebo pláštěnky. Na většině území bude pršet nebo se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé v Příbrami.
13: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
14: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
13: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
14: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
13: Více info v restauracích.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán Klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
15: Lidovci chtějí změnit pravidla prodeje o svátcích. Věznice mají novou dohodu duchovní péče. Zoo v Jihlavě představila novou expozici. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Šárka Vykydalová. Lidovci navrhli rozšířit zákaz prodeje ve velkých obchodech a to i na další státní svátky. Současné omezení chce strana zachovat pouze na Štědrý den a vybrané výjimky. Podle lidovců nynější systém, kdy musí být obchody o 7 svátcích zavřené a o 5 mohou zůstat otevřené, každoročně vyvolává nejistotu mezi zákazníky, zaměstnanci i podnikateli. Ve sněmovně už zároveň leží opačný návrh poslanců ODS, kteří chtějí zákon o prodejní době v maloobchodě zcela zrušit. Církve a vězeňská služba podepsali novou dohodu o duchovní péči ve věznicích. Stalo se tak dnes ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Nová dohoda jasněji vymezuje roli vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních. Služba je určena nejen obviněným, odsouzeným a chovancům, ale také příslušníkům a zaměstnancům vězeňské služby a jejich blízkým. V Česku přibývá projektů na obnovu řek. Například povodí Labe připravuje úpravy koryta Lužické Nisy v Liberci. Proč jsou práce potřeba, vysvětluje ředitel povodí Marián Šebesta.
16: Je to prostě obdélníkové koryto s vydlážděným dnem a my chceme, aby vypadalo trošku přírodněji. To znamená, budou tam udělané po, já nevím, 20 metrech Prahy, které budou pod dnem a do toho budou zakotveny při březích různě velké balvany.
15: Já ještě doplním, že dnes řeka v Liberci připomíná spíše průmyslový náhon. Jihlavská zoo má nový výběh pro kočky a karakaly. Nová venkovní expozice je velká asi 120 čtverečních metrů a vyšla na téměř 10 milionů korun. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Celkem mohou v jihlavské zahradě návštěvníci vidět přibližně 250 druhů zvířat. To byly zprávy. Teď už se k mikrofonu vrací Martin Ledinský.
0: Šárko, děkujeme a je 14 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Za pár minut se spojíme s naším blanickým krajánkem Martinem Císařem, který je opět v terénu. Kam zavítal tentokrát, to se dozvíte za chvíli. Do té doby další písničky chystáme tým Eagles a právě teď skupina Holky, tak ať se máme víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší sobotní pohodě tým a krátké lásky.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Ve spojení už jsme s Martinem Císařem. Ahoj, hezké odpoledne.
2: Zdravím a přeji krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Blaník. Mou první zastávkou jsou středočeské Dobrovice. Je to Muzeum cukrovarnictví a u mikrofonu mám Josefa Nešněru. Přeji vám hezké odpoledne a rovnou se ptám, co v tom vašem muzeu všechno najdeme?
3: Tady v muzeu můžete vidět přehledně celou historii od počátku pěstování řepy přes vaření cukru a nakonec tady máme i něco k vaření lihu, protože ten s tím také souvisí.
2: Co mi doporučíte navštívit tady, protože tady není jenom tohle jedno muzeum, tady jich víc.
3: Je to vlastně takové tři v jednom, takže v podstatě muzeum je jedno, ale jsou to vlastně tyto tři expozice a to je takový náš hlavní prohlídkový okruh, takže ta historie a pěstování řepy, vaření cukru, první prohlídkový okruh, to je naše stálice.
2: Jaká je historie tohoto cukrovaru?
3: Cukrovar tady funguje od roku 1831, je to nejstarší fungující cukrovar u nás a patří mezi ty nejstarší v Evropě a stále běží, vždycky na podzim se sklizní řepy, rozjede kampaň a cukr se tady vyrábí.
2: Čím je tenhle cukrovar vlastně výjimečný a zvláštní?
3: Ten cukrovar vzniknul v původním zámku. V tom roce 1831 tehdejší majitelé Turn Taxisové využili zámek, ve kterém už sami nebydleli, bydleli na sousední loučení a použili vlastně tu budovu pro stavbu toho svého cukrovaru.
2: Jak máte otevřeno?
3: Máme otevřeno stále, kromě Štědrého dne a Božího hodu a 1. ledna a Silvestra, jinak můžete přijít kdykoliv.
2: Tak moc krát děkuji za rozhovor, mějte se krásně, ať se vám daří a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Tolik tady má první reportáž krásné středočeské Dobrovice. Tohle městečko rozhodně doporučuji. Já jedu dál a po 17. se zase přihlásím. Mějte se skvěle.
0: Martine, díky a přeju hezkou sobotu.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
0: A teď už další písničky, za chvíli na rádiu Blaník Jeleni, Dan Bárta a tady už je skupina Balet.

0: Na Blaníku skupina Jelen, za 7 minut bude 14:30. A teď už to bude o fotbale. Slovo má Šárka Vykydalová.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké dopoledne. Kolumbie slaví úspěch. Po třetí v historii si zahraje osmifinále mistrovství světa. V závěrečném utkání 16. finále porazila Ghanu 1-0. Skóre bylo těsné, průběh zápasu však měli Kolumbíci po většinu času plně pod kontrolou. V osmifinále čeká Kolumbii Švýcarsko. Zklamaní, ale hrdí na své výkony byli kapverčtí fotbalisté po dnešním vyřazení z mistrovství světa. Nováček šampionátu v úvodním kole play-off dlouho živil šanci na další senzaci. Obhájcům titulu z Argentiny podlehl 2-3 až po prodloužení. Trenér Bubista věří, že úspěšný turnaj v USA, Kanadě a Mexiku nastartoval novou éru kapverdské reprezentace. Dnes na fotbalovém mistrovství světa startují osmifinálové boje. Program otevře duel Kanady s Marokem, který se v Houstonu rozehraje v 19 hodin středoevropského letního času. O 4 hodiny později nastoupí ve Filadelfii favorizovaná Francie proti Paraguayi. Vítězové obou zápasů se následně utkají ve čtvrtfinále. Tolik fotbalový speciál, další uslyšíte zase zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
5: Čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.

0: zavaná.
1: Na Blaníku skládanka od Františka Nedvěda a to je přesně ta písnička, kterou si možná rádi zaspíváte i u táboráku.
2: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
1: Vůně plápolajícího ohně, ta prostě k létu patří, k tomu buřty pečené na klacku nebo opékací jehle, zkrátka pravý český táborák, jak se sluší a patří. Když jsem byl malý, tak jsme ve žhavém popelu opékali i brambory v alobalu. A když jsem jezdil na tábor, tak u každého ohně nechyběl někdo s kytarou a zpívali jsme tremské písničky. A přesně tohle si už dnes a zítra užijete i u nás na Blaníku. Dále pak každou sobotu a neděli během léta, a to vždy mezi 18. a 19. hodinou, a každý víkend pro vás máme navíc jeden speciální dárek. A sice jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud se u vás zábava protáhne, stačí si pustit naše DAB rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli večer v písničkách k táboráku pokračujeme, a to od 7 do 10. Takže váš večerní víkendový táborák mohou doprovodit ty nejkrásnější kytarovky. Letos poprvé právě dnes.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
1: Za chvíli na Blaníku Michal David, Eňa nebo taky Helena Vondráčková a chystáme i vaší oblíbenou soutěž. Vítězství vás tentokrát zavede až na Vinici.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Už od úterý u nás na Blaníku.
4: Hudba na Vinicích s Lajvkou.
5: Nejkrásnější české a moravské vinice.
4: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
5: Špičková vína.
4: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
6: Pohodové české rádio.

0: Na Blaníku Helena Vondráčková, za 7 minut bude 15 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině například Lucie Bílá.
1: Proč čeká mě podivný most přes minulost?
0: Taky Kabáti.
2: Jo, většina těch malých ryb, čekáš, bude líp.
0: Nebo Daniel Hůlka. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Blaník za volantem.
0: Kde si postojíte v koloně, to ví Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná. Na 29. kilometru probíhá vyproštění kamionu po dřívější nehodě. Kolona se tvoří od 35. kilometru, poslední volný sjezd je exitem 45 Lukavec. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna se utvořila kolona mezi 17. a 25. kilometrem se zdržením na 15 minut. A silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna. Na 210. kilometru probíhá oprava výtluků. V koloně od 216. kilometru popojíždí řidiči 40 minut.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Šťastnou cestu!
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Zítra nás čeká deštivý den s oblačnou až zataženou oblohou. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou k 19 až 24 stupňům. Na jihu Moravy až ke 26 stupňům Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů.
5: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Nové odpočívadlo přibude u Jaroměře. Vary lákají na výlet do Kyselky zdarma. Klíšťová encefalitida často zanechává následky. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vykydalová. Na dálnici D11 u Jaroměře vznikne odpočívadlo. Ředitelství silnic a dálnic vyhlásilo tender na jeho stavbu. Odpočívadlo bude oboustranné. Na každé straně bude čerpací stanice a 75 parkovacích míst pro kamiony, auta a autobusy. Odhadovaná cena zakázky je 690 milionů korun. Nabídky mohou zájemci podat do 2. září. Letos v dubnu na místě začal záchranný archeologický výzkum. V Karlových Varech jezdí festivalový autobus. Návštěvníky sveze zdarma na výlet do Kyselky. Jízdenka z autobusu zároveň poslouží jako volná vstupenka do Matony muzea. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary pokračuje 2. dnem. V pátek zde převzal křišťálový globus herec Dustin Hoffman a osobně uvedl film Absolvent. Téměř 45% lidí mělo následky půl roku po klíšťové encefalitidě. Vyplývá to ze studie českých vědců. Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, pokračuje autor studie Martin Slížek z Univerzity Karlovy.
11: spousta dalších následků, jako je například chronická únava, chronické bolesti hlavy, poruchy soustředění, které mohou pořád, přestože nejsou tolik vidět jako třeba nějaké ty parézy, tak mohou významně ovlivňovat každodenní fungování těch lidí.
10: Klinika na studii pracovala spolu s infekčními odděleními v Českých Budějovicích, Pardubicích a fakultní nemocnici Ostrava. Prázdniny přináší dětem více volnosti, pohybu i času venku. Zároveň ale roste riziko úrazu, protože děti často podceňují nebezpečí v novém prostředí. Jaká pravidla je potřeba dodržovat, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
12: Děti mohou utrpět úraz při dopravní nehodě, proto je důležité, aby měli při jízdě na kole, na koloběžce, skateboardu, ale i na inline bruslí vždy správně nasazenou helmu. Dobré jsou i chrániče kolen, loktů a zápěstí.
10: Mezi další nejčastější letní rizika pro děti patří popáleniny, oheň i voda. Proto je důležité dbát na prevenci, nepodceňovat situace a vždy na děti dohlížet. Tolik zprávy, já opět předávám slovo Martinovi.
13: A já ti, Šárko, děkuju a za minutu a půl bude 15 hodin. Pěkné odpoledne.
3: Martin Ledinský
9: na Rádiu Blaník.
13: Dnes nebo zítra u nás budete mít možnost vyhrát krásnou dovolenou v Egyptě. Za chvíli pro vás budu mít podrobnosti. A teď už na Blaníku skupina Olympic, tak

0: Lucie Bílá na Rádiu Blaník. Hezké sobotní odpoledne.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Prázdniny začaly a možná byste letos rádi vyrazili k moři. Letos můžete nedaleký rybník vyměnit opravdu za moře. Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style za tři české za sluníčkem do Marsa Alam v Egyptě. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do pětihvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. Nádherné vyhřáté moře, dlouhé pláže a k tomu na 8 dní v pětihvězdičkovém hotelu s all inclusive. Přesně tohle na vás možná už brzy čeká. Stačí, když dnes nebo zítra najdete v našem vysílání hned po sobě tři různé české písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. Jo, pěkně po sobě. Hned jak dozní třetí z nich, zavolejte k nám do studia na číslo 800 109 109. Když budete první, vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem. Už dnes a zítra tedy hledáme u nás na Blaníku tři české písničky od jednoho interpreta a musí zaznít hned po sobě.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: Na Rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Za chvíli na Blaníku Maggie Riley, Kabáti a tady už jsou Brotherhood of Man.

0: Maggie Riley na Blaníku, za 9 minut bude 16:30. Tak co, milí Blaníci, co pak se vám dnes nebo v uplynulých dnech přihodilo hezkého? Co vás potěšilo? Napište nám to v SMS-ce do studia na číslo 603 118 118. Za chvíli si některé z došlých SMS-ek přečteme a možná si s někým z vás taky popovídáme. Ještě jednou připomínám číslo, kam můžete psát své SMS-ky, co vás potěšilo. 603 118 118. Radio Blaník. A k vaší víkendové pohodě dál chystáme Marie Rotrovou, Daniela Hůlku a nebo taky slzů.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je lekošunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
6: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
7: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
8: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. Svášní pro lehkost.
9: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

0: na Blaníku, skupina Slza. Přejeme vám krásné odpoledne. Já jsem se vás před chvílí ptal, co vás dnes nebo v uplynulých dnech potěšilo a vy hojně píšete SMSky na číslo 603 118 118. Peťka z Bílovce napsala, nám udělala radost naše dcera Verunka, která úspěšně odmaturovala, tak velká gratulace Verunce. Napsala taky Táňa z Louky u Litvínova, ahojky Blaníčku, dneska mi udělal velkou radost 17-letý vnuk, jsem po operaci kolena a přijel mi umýt podkrovní okna a pomáhá mi s obíráním rybízu do mrazáků. Hezký den všem, Táňo, vám taky. Další SMSka, potěšila mě moje Tereska, udělala snídani. Další zpráva, potěšila mě moje rodina, to jsou i některé krátké zprávy, které nám píšete. Máme tu zprávu taky od Ilony z Bohdanče. Moc mě potěšila včera oslava kamarádky, byly to 50. narozeniny, jezdili jsme 2 hodiny limuzínou a popíjeli šampus a užili si velkou legraci a oslavenkyně byla dojatá. Teda to musela být pěkná oslava takhle v limuzíně. Ilono, děkujeme za vaši zprávu. Já už mám teď na telefonu Václava. Václave, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám všem i všem posluchačům přeji.
0: Tak vy jste nám napsal krásnou zprávu. Vás potěšila ta zpráva, zároveň se cítíte tak jako napnutý. Co se vlastně odehrálo? Co jste se dočetl v té zprávě?
1: No, dnes poledne mi moje přítelkyně poslala zprávu, že 6.7. ve dne v noci na 90% odlétáme. To bylo vše. Nevím kam, nevím vůbec nic. Ještě nikdy jsem neletěl, takže prostě pro mě to bude překvapení. Zřejmě asi k 55. narozeninám, které mám 8. za 2 dny potom. Takže já se asi nechám překvapit a je mi to v celku jedno. Ještě nikdy jsem neletěl, takže prostě to bude premiéra moje.
0: No jo, ale jak se teďka zabalit? Teďka otázka, jestli vás vezme někam na jih, že jo, nebo naopak někam do hor.
1: Vůbec nevím, jelikož je teď v práci, tak já doufám, že až skončí v práci, takže mi aspoň něco poví, abych se zítra mohl trošku nějak na to připravit, nebo já vůbec nevím. Víte, jak se to říká, chlapci no. Veme 2 trenýrky tak. A jedny kraťasy a odjíždí.
0: Jasně, jo, takže jako a potom najednou bum a vy se ocitnete někde v Himalájích a co potom, že jo?
1: No tak to doufám, že ne, jako my tu zimu nemusíme, my jako raději to teplíčko, takže jako doufám, že opravdu ty 2 kraťasy a nějaký to tričko mě budou stačit, ale doufám, že se to ještě během dneska dozvím.
0: Mm-hmm. No. Takže věříte přítelkyni, že vás nevezme někam do nějakých mrazů, ale že to bude hezky za sluníčkem, že jo?
1: To určitě ano, protože jak říkám, prostě my tu zimu moc nemusíme, my máme raději to teplo.
0: No už se nám to blíží a jestli se správně koukám, tak pozítří bude odlet, že jo?
1: No,
0: 6.
1: Jak vám říkám, připravil jsem si 2 kraťasy a 4 trička, jako nic víc zatím nemám. Teď asi si pojedu koupit nějaké plavky nebo něco takového, protože a sluneční brýle jsem si připravil.
0: Jasně.
1: Ty já musím, takže
0: těch radši víc, kdyby se ztratili, jo, takové sluneční brýle, to se ztratí ani nevíte jak, takže
1: Tak já doufám, že ne, no, já jsem na brýle docela opatrný, jelikož jsem řidič z povolání, takže si takovéto věci chráním.
0: Jasně, no. Václave, ať už pojedete kamkoliv, moc si to užijte, je to krásné překvapení, já si myslím, že by bylo docela dobré, abyste nám dal pak na Blaník ještě vědět, jo, pokud by se to ztratilo v těch SMSkách, dejte vědět na studio@radioblanik.cz a rádi si přečteme tady, kam to teda bylo nakonec.
1: Rád se ozvu, v tom vůbec nevidím žádný problém. Myslím si, že to bude příjemné překvapení pro mě a i pro mé okolí, protože moje dcery si ze mě dělají srandu, že jsem byl vždycky tak za cedulí okresu a to je všechno. Ale
0: jasně. No Václave, no. Každopádně šťastnou cestu a taky vám takhle předběžně přejeme všechno nejlepší k 55. narozeninám, které budete mít už 8. července. Tak je tam hezky oslavte, jo, na onom místě. Určitě to bude někde v teplých krajinách, to je jasná věc. Budeme věřit vaší přítelkyni, že to nebude nějaká kulišárna od ní, jo?
1: Já budu věřit také s vámi.
0: Dobře, Václave, mějte se krásně a zase někdy naslyšenou na Blaní. Zdeňku.
1: Hezký den přeji, hodně posluchačů. Nashledanou.
0: Děkujeme moc, nashledanou. Teda já už jsem teď napnutý, kam to ten Václav vlastně odcestuje. Jo, fakt jsem zvědavej. Napnutý jak kšandy jsem, tak doufám, že nám dá Václav vědět. Každopádně za všechny vaše SMSky moc děkuju a pojďme za dalšími písničkami. Za chvilinku na Blaníku Václav Neckář a nebo taky Shakira.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku. Pohodové České rádio.

0: Na Blaníku zpěvačka Shakira, za 9 minut je tady 16. hodina. Za chvíli zprávy a v příští hodině Eva Farná.
1: Mám buky jako skřín, co napad.
0: Těšit se můžete taky na skupinu Damiens.
2: Stýská, se mi stýská, po nás dvou.
0: Nebo taky na Miraj.
3: Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímám svoji cestu.
0: Jsme Rádio Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
4: Blaník za volantem.
0: Hlášenou máme dopravní nehodu, a to hromadnou dopravní nehodu. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic.
5: Hromadná nehoda se stala na dálnici D1 na trase z Brna do Ostravy u Bělotína na 311. kilometru. Počítejte se zdržením do 15 minut. Dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy je opět průjezdná. Nicméně se utvořila kolona od 39. kilometru se zdržením na hodinu. Poslední volný sjezd je exitem 45 Lukavec.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená, během noci čekejte na většině území občasný déšť nebo přehánky, na jihozápadě srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 11 stupňům. Zítra se bude sluníčko schovávat za mraky, obloha tedy oblačná až zatažená a hodit se vám budou i deštníky nebo pláštěnky, na většině území bude pršet nebo se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
15: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
16: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
15: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
16: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
15: Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
18: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
19: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
18: Super, a balakrylem natřeme futra.
19: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
20: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný?
14: Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
20: Jsme mladí
21: a neklidní.
20: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
22: Piráti, jdeme! Ahoj!
21: Kdo si hraje nezlobí, ne?
14: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
20: Každou neděli dopoledne na Nově.
14: A poprvé v Příbrami.
23: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
24: Zprávy Rádia Blaník.
25: Stručně, jasně, přehledně.
26: Opozice neprosadí valorizaci rodičovské. Hurvínek oslavil 100 let od svého vzniku. Bohumín řeší nelegální odpad.
27: Rádio Blaník.
26: Pohodové odpoledne přeje Šárka Vykydalová, na řadě jsou zprávy. Sněmovní opozice pravděpodobně neprosadí návrhy na valorizaci rodičovské. Sociální výbor je tento týden odmítl. Podpořil tak postoj ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky. Vládní novela zvyšuje rodičovskou od příštího roku o 50 000 korun na 400 000 a na dvojčata a vícerčata ze 700 000 na 800 000 korun. Poslanci by o její podobě mohli hlasovat příští týden. Předloha předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Vězni mají stále větší zájem o duchovní službu. Podle hlavního kaplana českých věznic Pavla Zvolánka služba pomáhá odsouzeným vyrovnat se složitou životní situací i s přípravou na návrat do společnosti. V každé z více než 30 věznic nyní funguje kaple. O péči duchovních mají prý zájem hlavně vězni odsouzení k dlouholetým trestům. Církve a vězeňská služba dnes podepsali ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku o duchovní péči ve věznicích novou dohodu. Nelegální navážení odpadu trápí Bohumín. Ten se rozhodl zasáhnout a podniká kroky, které by černé skládky měly včas odhalit. Příjezd od ostravské strany zabezpečilo závorou a kamerou. Co dalšího město chystá, řekne jeho mluvčí Jana Končítková.
28: Aktuálně připravujeme pořízení speciálního monitorovacího dronu, který má sloužit při kontrole rozsáhlých a hůře přístupných lokalit, kam se naši strážníci dostávají jen velmi obtížně. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech.
26: Jako jsou například záplavy, které region v minulosti už významně zasáhly. Jako náročnou a hektickou hodnotí uplynulou sezónu divadlo Spejbla a Hurvínka. Hurvínek v ní slavil 100 let od svého zrodu. Přitom cestoval do Japonska a do USA, absolvoval také turné po českých městech. Vše s ním absolvovali herci, včetně Martina Trechy, který za Hurvínka už asi 5 let mluví. Hurvínek ke svému století řekl.
29: Ale cítím se občas trošku dřevěně. Nezapomeňte, že jsem důchodce, infantilní, takže to není už, co to bývalo, ale jedeme pořád pecky.
26: V květnu se po opravě Hurvínek vrátil na domovskou scénu v pražských Dejvicích. Tolik zprávy, teď už zpátky k písničkám, předávám slovo Martinovi.
0: Šárko, umíš se zasmát jako Hurvínek?
26: Neumím, ty to umíš.
0: Pojď to zkusit se mnou. Já se bojím, abych to neskazil, jo.
26: Tak pojď.
0: Tak to odstartuj.
26: 3, 2, 1, teď.
0: Tak to byl hodně starý Hurvínek, takový jako už hodně v důchodu, ale to on je, tak je to dobrý. 16. hodina právě odbyla, pěkné odpoledne.
30: Martin Ledinský
31: na Rádiu Blaník.
0: Za několik minut se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali na cesty za technickými zajímavostmi. Za chvíli tady bude repríza dílu, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás máme Evu Farnou, tak ať se vám hezky poslouchá.
32: Radio Blaník.
33: Mám prostě

0: Na rádiu Blaník dohrávají Damiens. Přejeme pěkné sobotní odpoledne. A teď už pojďme na výlet. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali na cesty za technickými zajímavostmi. A právě teď pro vás máme jednu z repríz. Vrátíme se ke vyhaslé peci u oblíbené přehrady.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, mám pro vás další technickou zajímavost. Krajinu nízkého jeseníku kolem Slezské Harty sformovaly především dávné vulkány. Kromě sopečných hornin se tam v menším množství vyskytují také vápence, ze kterých se v minulosti pálilo vápno. Zaniklé vápenické řemeslo připomínají pozůstatky robustní šachtové pece, které leží kousek od nové cyklostezky, jež se táhne po severním břehu přehradního jezera Slezská Harta. Ačkoliv se bývalá vápenka nachází na katastru Razové, tak blíže je to od ní do sousedního Leskovce. První vápno zdejší pec vyprodukovala roku 1912, ale zřejmě jí předcházela starší selská vápenka. Jako palivo se tehdy uplatnilo hlavně bukové dřevo. Mezi odběrateli převládali lokální stavebníci, ale patřila k nim třeba také železárna v Roudnu a textilky z okolí, které vápno používali při bělení. Ještě před čtvrtstoletím měli zbytky vápenky na Mále. O jejich zachování se postarali dobrovolníci z klubu Za starý Bruntál, kteří u nich z jara tradičně otevírají turistickou sezónu. Tady je nutné poznamenat, že fandové z klubu Za starý Bruntál opravy pece realizovali pod dohledem památkářů. A rekreační volnočasovou zónu u přehrady tak zpestřila neobvyklá technická pamětihodnost, jejíž výška činí zhruba 4 metry. Vnitřní obložení pece je z pálených cihel. Během léta je okolí vápenky docela rušné, protože poblíž je stanový tábor, ale jindy tu panuje krásné ticho a umí tam i vlhce foukat. Na poloostrově u Razové najdete mapu, která vás pozve na procházku po krátké naučné stezce zasvěcené vápence. Ta však vede trochu mimo a zcela nelogicky končí 3 kilometry před pecí u chatového areálu se zákazem vstupu. No a tak je lepší dojít k peci po cyklotrase. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvíli No Name, Marek Ztracený a tady už je skupina ABBA.
1: Léto s Blaníkem.

0: Na Blaňku skupina No Name a za 4 minuty už bude 4:30.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaňk.
0: No a právě slovenská skupina No Name, ta byla slyšena, jo, dá se říci i v písničce Slunce dál svítí. Právě Igor Tymko ze skupiny No Name si zaspíval i v naší výroční písničce Slunce dál svítí, která bude mít zásadní roli v naší nové letní hře, ve které můžete vyhrát hodně peněz za málo muziky. Dokonce jen za jednu jedinou písničku.
2: Slunce dál nad krajinou.
0: Je to nejen krásná písnička, kterou jsme vám před 2 lety dali jako dárek k našemu blanickému výročí, k našemu 1/4 století, ale pro vás tahle písnička teď znamená i pěkné peníze. Víc vám k tomu řekneme už v úterý 7. července. Tak poslouchejte Blaník, i finančně se vám to může vyplatit.
1: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli na rádiu Blaník Erik Carmen, Lucie Vondráčková a nebo taky Xindl X s Olgou Lounovou.
3: Obytňákem na sever.
4: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
1: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
3: Na okno nebo na auto?
1: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
3: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
1: Sbírejte je s námi celé léto
3: na všech našich akcích a výjezdech.
1: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
3: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
6: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
10: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
9: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
10: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
9: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
10: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
9: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
10: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
11: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Na Blaninku Xindl X s Olgou Lounovou a právě Olgu Lounovou budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už příští týden v Pelhřimově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tentokrát za vámi dorazíme v pátek 10. července do zmiňovaného Pelhřimova. Začátek bude v 5 odpoledne na Masarykově náměstí, kde vám kromě Olgy Lounové zahrají a zaspívají třeba Vojta Nedvěd.
2: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, když život nosil tisíckrát.
0: Taky skupina Slza.
3: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náručí.
0: A nebude chybět ani naše blanická kapela. Vstup je zdarma a letos pro vás máme navíc speciální dárek. Jedná se o zbrusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte příští pátek 10. července v Pelhřimově, kde se na Masarykově náměstí budete skvěle bavit na našem dalším letním blanickém koncertě.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za chvíli na Blaníku John Lennon anebo taky skupina Mirai. A pozor, v pondělí to tady bude jenom o českých písničkách.
1: A je to tady.
4: Konečně začaly velké letní prázdniny.
1: A my je přivítáme česky. Hezky česky.
4: Už v pondělí 6. července si užijeme celý den bez slovníků, dabingu a tlumočníků.
1: Čeká nás sváteční české pondělí.
4: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Mirai, za 7 minut bude 5. Za chvíli další zprávy, které vám přinese Šárka Vykydalová, a chystáme i další písničky. Hned po zprávách Petra Janů. V příští hodině taky Magdaléna od Jelenů. A těšte se taky na píseň Kov vojskou od Michala Hrůzy a Lenky Dusilové. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty klesnou k 16 až 11 stupňům a během noci čekejte na většině území občasný déšť nebo přehánky. A jak to bude vypadat zítra? Neděle bude deštivá s oblačnou až zataženou oblohou. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou k 19 až 24 stupňům, na jihu Moravy až ke 26 stupňům Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů.
2: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Komisaři UNESCO hodnotili Český ráj. Loket chystá opravu mostu za miliony. Povodí Labe chystá úpravy Lužické Nisy. Příjemné odpoledne vám přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. Geopark Český ráj kontrolovali komisaři UNESCO. Měli zhodnotit, zda si park zaslouží i nadále zůstat držitelem značky. Komisaři zde pobývali 5 dní. Jestli status Českému ráji zůstane, rozhodne Rada globálních geoparků UNESCO v říjnu. Český ráj je mimořádně cenný pro své přírodní, geologické a krajinné hodnoty. 8,3 milionů korun, tolik bude stát oprava lávky ve Svatošských skalách. Přes 60-metrový most, kterému místní říkají houpací, vede i páteřní cyklostezka Ohře. Posledních 5 let je most uzavřen. Oprava by mohla začít ještě během prázdnin. Město Loket na lávku získalo dotaci. Druhým dnem pokračuje Karlovarský filmový festival. Jubilejní 60. ročník potrvá do 11. července. Odpoledne zde měl premiéru film režiséra Tomáše Mělníka s názvem Vyvolený. V pátek byl hlavním bodem herec Dustin Hoffman, který zde převzal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. V Česku přibývá projektů na obnovu řek. Například povodí Labe připravuje úpravy koryta Lužické Nisy v Liberci. Proč jsou práce potřeba, vysvětluje ředitel povodí Marián Šebesta.
11: Je to prostě obdélníkové koryto s vydlážděným dnem a my chceme, aby vypadalo trošku přírodněji. To znamená, budou tam udělané po, já nevím, 20 metrech Prahy, které budou pod dnem a do toho budou zakotveny při březích různě velké balvany.
10: A já ještě doplním, že dnes řeka v Liberci připomíná spíše průmyslový náhon. To byly zprávy, teď už předávám slovo Martinovi.
12: Šárko, děkuju, za 2 minuty bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
9: na rádiu Blaník.
12: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Martinem Císařem, který doputoval do Dobříše. Kde přesně tam je, to se dozvíte za několik minut. Do té doby další písničky chystáme skupinu Jelen i Rejžer. A teď už pro vás máme Petru Janů s písničkou Ještě se mi směj. Tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku nám dohrává skupina Jelen. Přejeme krásné sobotní odpoledne.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A ve spojení jsme opět s kolegou Martinem Císařem. Martine, kde tě máme? Ahoj.
3: Hezkou sobotu, krásné odpoledne, já se hlásím z Dobříše, právě teď se nacházím na zámku, prošel jsem úžasnou zámeckou zahradou a u mikrofonu mám ředitele Pavla Krejcárka. Hezké odpoledne přeji.
4: Dobrý den všem posluchačům Rádia Blaník.
3: Děkuju, pane řediteli, co u vás teď můžeme aktuálně vidět?
4: Tak už vás dopředu takhle vítám, nicméně naše hlavní okruhy. Je to nová multimediální expozice, která se nachází v prvním patře zámku, je to zhruba 6 místností, včetně zrcadlového sálu. Návštěvníci si to můžou absolvovat samozřejmě jen tak, je to tedy bez průvodce, případně takzvaně s MP4-kou a nebo načítáním QR kódu. Jo, je to taková kombinace klasické a multimediální expozice, to je první okruh. Druhý velký okruh a ten hlavní je francouzský park a oranžerie. Francouzský park zhruba 2 hektary, nově opravené vodní prvky, nově zrestaurované sochy, nově provedená závlaha, je toho opravdu hodně. Na oranžerii je obnovená iluzivní malba. Je to největší nástěná venkovní iluzivní malba ve střední Evropě. Zhruba délka té malby je 90 metrů, absolutně evropský unikát.
3: Pane řediteli, povězte mi ještě něco o anglickém parku, ten je vlastně za zámkem zádu.
4: Anglický park, tedy původně Bažantnice, rozkládá se na výměře zhruba 30 hektarů. Říkám, že to je nejnavštěvovanější les tady na Dobříši. Máme spolupráci s městem Dobříš, ač je to majetek rodiny Colloredo Mansfield, tak ten park je otevřen široké veřejnosti a je to krajinářský prvek. Je také zahrnut do program Natura 2000 a je to z důvodu výskytu páchníka hnědého.
3: Děkuji za rozhovor a pojďme tedy pozvat teď v tuhle chvíli všechny posluchače.
4: Tak děkuji, zvu samozřejmě všechny posluchače na léto na Dobříši, těch programů je hrozně moc. Snad jenom ještě zmíním hudební festival, který se tady koná zhruba od 6. do 9. srpna pod taktovkou Jaroslava Svěceného a Zdenky Žádníkové Open Air, nádherný program.
3: Pane řediteli, díky za váš čas, ať se vám daří.
4: Děkuji moc krát, děkuji.
0: I my děkujeme a ze studia přejeme hezkou sobotu.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.

0: Orange Blue na Blaníku. Za 7 minut bude 17:30. Blíží se první pondělí v měsíci a jak jste na Blaníku zvyklí, tak právě první pondělí vám každý měsíc hrajeme jenom hezky česky. Žádná zahraniční písnička se tedy do našeho vysílání v pondělí 6. července nedostane. Tak se těšte a celé první červencové a zároveň sváteční pondělí si tady u nás na Blaníku užijte ty nejhezčí české písničky. Za chvíli na Blaníku tým Michal Hrůza s Lenkou Dusilovou a nebo taky Ricky Epovery. A pozor, od 18. hodiny dnes poprvé něco chystáme. Co to bude?
1: Prázdniny jsou tady a s nimi i písničky k táboráku.
2: Pojďte si s námi na Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už dnes od 18 hodin.
2: Navíc pro vás máme i jeden speciální dárek.
1: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší vám osobně zahrají a zaspívají jednu z legendárních Nedvědovek.
2: Písničky k táboráku
1: na rádiu Blaník.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
1: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: do zahrady s Ivou Leckou. Iva se tentokrát věnuje problému s rajčaty, když místo plodů začnou květy opadávat. Tak Ivo.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, přátelé, také řešíte tenhle problém. Rajčata jsou v plné síle, bohatě kvetou, ale místo prvních plodů zůstávají stonky prázdné. Květy jednoduše opadají. Právě s tím se v letních vedrech potýká řada zahrádkářů. Na první pohled to může vypadat, že rostlinám chybí voda nebo živiny. Ve skutečnosti ale bývá příčina úplně jiná. Nejčastějším důvodem jsou vysoké teploty, když se přes den dlouhodobě pohybují nad 30 stupni a ani v noci výrazně neklesnou. Jde tu zkrátka o opylování květu. Rostlina se plodů jednoduše nedočká a květ opadne. Rajčatům neprospívá ani nepravidelná péče. Pokud je necháte úplně vyschnout a pak je vydatně zalijete, dostávají se do stresu. Podobně škodí i přehnojení dusíkem. Rostlina pak sice vytvoří spoustu listů, ale méně květů a plodů. Pomoc přitom není složitá. Rajčata je nejlepší zalévat pravidelně přímo ke kořenům a ve skleníku zajistit co nejvíc čerstvého vzduchu. V horkých dnech může pomoci i jednoduchý trik. Kolem poledne lehce zatřást kvetoucími výhony. Pyl se tak snáze uvolní a zvýší se šance na opylení. Dobrou zprávou je, že opadávání květů nemusí znamenat konec úrody. Jakmile se počasí ochladí a podmínky se zlepší, rajčata obvykle znovu nasadí nové květy, ze kterých už plody bez problému dozrají.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Bee Gees na Blaníku. Za 5 minut bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy, které pro vás bude mít Čárka Vykydalová a po nich začínají první letošní písničky k táboráku. Chystáme Michala Tučného se skupinou Greenhorns.
1: Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen.
0: Taky Anděla od Karla Kryla.
2: A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat.
0: A v příští hodině taky skupina Valda Gang. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Blaník za volantem.
0: Jak to jezdí na hlavních tazích, to nám poví Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Pozorněte na dálnici D4 na trase z Prahy do Strakonic. Na 76. kilometru u Mirotic stojí na krajnici odstavené auto s defektem. A kvůli dopravnímu omezení popojíždí řidiči půl hodiny v koloně na dálnici D8 směrem do Prahy od 39. kilometru.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Blaník. Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, během noci čekejte na většině území občasný déšť nebo přehánky, na jihozápadě srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 11 stupňům. Zítra se bude sluníčko schovávat za mraky, obloha tedy oblačná až zatažená a hodit se vám budou i deštníky nebo pláštěnky. Na většině území bude pršet nebo se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů.
5: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela, 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne
7: na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Cyklostezka Ohře u Lokte znovu otevřena. Olomouc zakázala odběr vody z řek. Policie varuje před letními úrazy dětí. Hezký podvečer přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. Lidovci chtějí rozšířit zákaz prodeje ve velkých obchodech na další svátky. Současná omezení chtějí zachovat jen na Štědrý den a vybrané výjimky. Podle nich nynější systém vyvolává nejistotu zákazníků, zaměstnanců i firem. Ve sněmově je zároveň návrh ODS, kteří chtějí zákon o prodejní době v maloobchodě zcela zrušit. Úsek cyklostezky Ohře u Lokte je opět průjezdný. Místo na Sokolovsku bylo od počátku týdne uzavřené kvůli popadanému kamení. Lesy České republiky kameny odstranily a po konzultaci s odborníky se ještě ze skály odtěžila nestabilní hornina. Společnost nechá zbylou část skalního bloku prověřit geology. Olomouc vydala zákaz odebírání vody z řeky Bystřice. Důvodem je velké sucho. Lidé k zalévání zahrad, napouštění bazénů či umývání aut nesmí brát vodu ani z Trusovického a Dolanského potoka. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Nařízení platí do poloviny září. Prázdniny přináší dětem více volnosti, pohybu i času venku. Zároveň ale roste riziko úrazů, protože děti často podceňují nebezpečí v novém prostředí. Jaká pravidla je potřeba dodržovat, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
11: Děti mohou utrpět úraz při dopravní nehodě, proto je důležité, aby měli při jízdě na kole, na koloběžce, skateboardu, ale i na inline bruslí vždy správně nasazenou helmu. Dobré jsou i chrániče kolen, loktů a zápěstí.
10: Mezi další nejčastější letní rizika pro děti patří popáleniny, oheň i voda. Proto je důležité dbát na prevenci, nepodceňovat situace a vždy na děti dohlížet. Tolik zprávy, teď je tu zpátky Martin, já vám přeji příjemný letní večer.
0: A je přesně 18 hodin, hezký večer.
12: Martin Ledinský
9: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, co se vám vybaví, když se řekne české léto? Věřím, že většina z vás teď pomyslela na vůni špekáčku nebo nějakého grilovaného masa a praskání dřeva. Pojďme tedy společně zapálit ten náš víkendový táborák a oficiálně odstartovat dnešní první písničky k táboráku. Za několik minut vás taky čeká jedna krásná živá nedvědovka. Zatím se nechte překvapit, jo, jaká to bude, schválně si zatím typněte, co za skladbu by to mohlo být od Vojty a Honzy Nedvědů, no ale celé to teď zahájí Michal Tučný se skupinou Greenhorns, tak ať se vám hezky poslouchá a pokud jste už zapálili ten svůj táborák nebo případně rozdělali grill, ať vás hlavně nezasáhne žádný déšť, protože od severu už to pozvolna přichází, no tak doufejme, že to nebude nic velkého.

0: Na Blaníku Karel Kryl, hezký podvečer.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: U nás v Česku oficiálně začala sezóna táboráků a grilovaček. A my Češi jsme v tomhle naprostí přeborníci. Podle průzkumů totiž v létě aspoň jednou týdně zapálí oheň nebo rozpálí gril víc než 80% z nás. A víte, co na tom máme úplně nejradši? Není to překvapivě jenom to jídlo, i když pořádný špekáček s křupavou kůrkou, to je klasika, jasná věc, ale skoro polovina lidí v průzkumech odpovídá, že nejlepší je ta pohoda, praskání dřeva a hlavně to, že jsme spolu, povídáme si a nikam nespěcháme. A k té pravé pohodě u ohně samozřejmě patří i kytara a písničky, které známe všichni od malička. Tak si pojďme tu atmosféru udělat i teď u nás na Blaníku. Před námi je jedna krásná, živá nedvědovka. Písnička, kterou pro nás exkluzivně, živě zahráli Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším. Jako první je to od nich v písničkách k táboráku Na kameni kámen. Tak si tu živou verzi teď s námi na Blaníku pěkně užijte.
3: Jako suchý starý strom, jako všeničící hrom, jak poletává. Připadá mi ten náš svět,

Na Blaníku, v písničkách k Táboráku, právě teď exkluzivně pro vás Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším. Oběma pánům moc děkujeme a teď už chystáme další krásné písničky k vaší sobotní grilovačce nebo přímo k Táboráku. Za chvíli na Blaníku Vaby Rivola s Mikim Rivolou, ale ještě před nimi právě teď Věra Martinová.

0: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: Babi Rivola, Miki Rivola na Blaníku v písničkách k táboráku. Za 8 minut bude 6:30. Je pravda, že spousta z nás už dneska raději otočí knoflíkem na plynovém grilu, jak ale dojde na romantiku u klasického ohně, jsme neuvěřitelní nostalgici a bez čeho se správný táborák neobejde? No přece bez písniček. A tak tomu bude i v dalších minutách. Ty nejkrásnější kytarovky vám budeme na Blaníku i nadále hrát. Už brzy třeba Babi Daněk.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: A chystáme taky Petra Nováka nebo Karla Zicha. Přeji hezkou sobotu.
2: Posloucháte Blaník?
3: A můžeme to vidět?
2: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
4: Sluníčkové léto.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Na Blaníku k vaší sobotní večerní pohodě Vaby Daněk.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
0: Zkoušeli jste někdy spočítat, kolik táborákových písniček umíte z hlavy? Za mě je to určitě Okoř, Stánky, Bedna od whisky. To jsou takové ty písně, které spojují generace. A je mi jasné, že dneska jste možná využili možnosti si s námi zaspívat nějakou tu pěknou tremskou písničku. Z Blaníku vám přejeme krásnou sobotu a ať už držíte v ruce klacek s napíchnutým špekáčkem nebo na grilu obracíte flákotu masa, za chvíli vám k tomu pošleme absolutní táborákovou klasiku Valčíček od Brontosaurů.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: A od 7 další písničky pro vaši radost, to už totiž budou písničky na přání. Hezký večer.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od úterý u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Pavel Žalman Lohonka na rádiu Blaník. Za 6 minut bude 19 hodin. Písničky k táboráku jsou za námi, další opět zítra od 18 hodin, ale na našem DAB rádiu Český Blaník právě teď táborákové písničky začínají a budou hrát až do 10. večerní. Teď ale k programu zde na rádiu Blaník. Před námi jsou písničky na přání. Hrát vám budeme Helenu Vondráčkovou. Sladké mámení. Vybrali jste i skupinu Kex. Jak děkuji se andělů. A taky tuhle krásnou písničku Pábitelé od Karla Gotta. Jsme rádio Blaník, kde vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: Markéto, jak to jezdí na našich dálnicích?
2: S opatrností projíždějte po dálnici D11 směrem do Prahy. Na 17,5 kilometru u Bříství se došetřuje nehoda. Další nehoda osobního auta s kamionem se stala na dálnici D1 u Oder na 318. kilometru na trase z Brna do Ostravy. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy po pojíždě řidiči kvůli dopravnímu omezení 20 minut mezi 33. a 18. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 16 až 11 stupňům a během noci čekejte na většině území občasný déšť nebo přehánky. A jak to bude vypadat zítra? Neděle bude deštivá s oblačnou až zataženou oblohou. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou k 19 až 24 stupňům, na jihu Moravy až ke 26 stupňům Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Martin Ledinský
10: na rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 7 a každý večer hrajeme na Blaníku podle vás. O písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Prokop, tak přejeme všechno nejlepší. A teď už pojďme na první vaše přání. Před námi je Sladké mámení od Heleny Vondráčkové a tuhletu písničku vybrala Iveta z Boliny. Prosím, zahrajte písničku Do Boliny pro Helču Kuklíkovou k jejím dnešním kulatým narozeninám. Milá mamko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody a splněných přání. Máme tě moc rádi, přejí Pavel, Pája, Ivet s Jardou a Lindička.

Helena Vondráčková na Blaníku, teď už skupina Kex, jak děkuje se andělům, napsala Šárka z Teplic. Milý Blaníčku, chtěla bych vás poprosit o písničku pro celou mou rodinu, Holubičku. Dnes slavíme ve Mstišově u Teplic. Sešli jsme se celá rodina, abychom oslavili svátky, narozeniny, vnučka Eliška a dcera Kamča. A hlavně vítáme na svět další vnoučátko, již páté v pořadí. Je to malý Tomík, všem přeji z celého srdce. Hlavně hodně zdravíčka, miluji vás všechny, babička a mamka Šárka. Zdeňka ze Zdic napsala, milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky od skupiny Kex pro mě a mého manžela Tomáše. 30. června jsme spolu oslavili krásných 20 let. Miluji tě, Bobánku. Tak velká gratulace i od nás z Blaníku.

Na Blaníku skupina Pink Floyd, teda vlastně Kex, a teď jsou před námi Pink Floyd. Napsal František ze Znojma. Dnes slaví 55. narozeniny paní Renata Kocianová z Kasáren. Dnes narozeniny slavíš, ať se dobře bavíš, nesmutni, že je ti o rok víc a zaspívej si z plných plic. Mohu ti říct takhle přímo, že zraješ jako dobré víno. Ať radost a štěstí tě provází, zdravíčko ať ti neschází, rodina ať tě miluje a na oplátku ty zas je. Krásné narozeniny přejí babička, dědeček, manžel a dcery s rodinami.

0: Na Blaníku dohrávají Pink Floyd a teď už je před námi cesta od skupiny Kryštof a Tomáše Kluse, napsala Monika z Brna. Milá Kristýnko a milý Oldo, dnes je jeden z nejkrásnějších dnů vašeho života, den, kdy jste spojili své cesty v jednu společnou. Z celého srdce vám přejeme, aby vaše láska byla stále stejně silná, jako je dnes. Aby vás provázela radost, porozumění a vzájemná úcta. Ať je váš společný život plný smíchu, krásných okamžiků, splněných snů a pevného zdraví. Držte při sobě v dobrém i ve zlém. S láskou, vaši rodiče. My vám z Blaníku přejeme hezký večer.
1: Tou cestou

0: Na Blaníku dohrávají Kryštof s Tomášem Klusem a teď už je před námi Olga Lounová. Napsala Karolína z Dražic. Ahoj strýčku, přejeme ti všechno nejkrásnější k narozeninám. Děkuju za všechno, co jsi pro mě udělal a za to, jaký jsi. Máme tě rádi, užij si párty a pojď tancovat.
1: Rádio Blaník.

Olga Lounová na Blaníku a teď už boxer od Arnošta Pátka napsala Miluše z Jílového u Prahy. Blaníčku ráda bych nechala zahrát mému bratrovi Edovi k narozeninám. Přeji mu hlavně hodně moc zdraví, štěstí, lásky, pohody a klidu. Edko, užij si to na pohodu a hlavně opatrně. Zdraví, ségra s rodinou, prostě všichni z Jílového.

vítězství. Na Blaníku dohrává Arnošt Pátek a teď už je před námi Jan Kalousek Jednou mi fotr povídá. Napsala Marcela z Koštic. Opět se scházíme v Košticích, abychom oslavili narozeniny Jarušky Kolaříkové. Šedesátka není konec mládí, je to začátek období, kdy člověk už ví, co je v životě opravdu důležité. Přejeme ti, ať máš stále energii dělat to, co tě baví, a kolem sebe lidi, se kterými je ti dobře. To vše a ještě mnohem více ti ze srdce přeje manžel Petr, početná rodina z Bíliny, Teplic a Ostravy a kamarádi z Koštic. Tak i my z Blaníků přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.

Takhle to na Blaníku rozjel Honza Kalousek a teď je před námi Céline Dion. Napsala Kristýna z Mokřan Budy. Mokřany Buda, jo, přesně, napsané to místo. Milí Blaníčku, prosíme, zahrajte písničku z Titaniků pro naší malou slečnu Lidunku k pátým narozeninám. Přejeme jí hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky, si naše usměvavé a upovídané sluníčko. Mamka a taťka, máme tě rádi. Napsala taky paní Anna z Prahy, posíláme písničku mojí lásce Lindě do světlí k narozeninám. Přeji jí všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, hodně sil a trpělivosti. Moc jí miluji, její Ládíček.

0: Na Blaníku dohrává Céline Dion, za 3 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy třeba hořely padaly hvězdy od Michala Šindeláře.
1: Tu noc hořely padaly hvězdy.
0: A na vaše přání taky Karel Gott. Za chvilku Báječná ženská od Michala Tučného. Máte se rozhodně na co těšit a my vám přejeme z Blaníku pohodový večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
4: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
7: I my umíme zahrát metalové pecky. Artweld, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artweld.cz.
8: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovacímateriály.cz.
9: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. S vášní pro lehkost.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi Michal Tučný, píše Eva z Dolního Třebonína. Dnes slaví manželé Marie a Václav Augustovi diamantovou svatbu. Pan Václav navíc nedávno i 80. narozeniny. Přejeme pevné zdraví a mnoho šťastných společných let, děti, vnuci a dvě pravnoučata. Napsala taky Dana z Liberce, posíláme písničku do Domaslavic manželům Kašparovým k výročí svatby. Přeji hodně zdraví, štěstí a lásky do další čtyřicítky. Mám vás moc ráda, jsem vděčná za vše, co pro mě děláte. Tak si ten dnešní večer koukejte pořádně užít. Vaše kamarádka Dana.

Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď už je před námi Michal Šindelář. Napsala paní Jaroslava ze Želivu. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro pana Luboše Kovaříkova ze Želiva. Luboši, dnes slavíš 60 let po boku manželky s rodinou, přáteli kolem sebe, to největší štěstí, jaké jen může být pro tebe. Pro nás si jistota, opora i smích, ten, kdo je s námi ve dnech všední.

Na Blaníku Michal Šindelář a teď už Pábitelé od Karla Gotta napsal Jaroslav z Chomutic. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Karla Gotta pro moji ženu paní Janu Patulánovou z Chomutic k 70. narozeninám, které slaví dnes. Za její lásku a obětavost velké díky. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a spokojenost přeje manžel Jaroslav s rodinou. Napsala taky Kateřina Skrnová, milá maminko Helenko, dnes je tvůj velký den, kdy slavíš své 70. narozeniny, tak ti přeji z celého srdce hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky a ať si tu s námi ještě spoustu let, přeje dcera Kateřina. A Adéla z Horních Dunajovic také poslala své přání. Milá babičko a prababičko, k tvým krásným 74. narozeninám ti ze srdce přeji hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, radosti a spokojenosti, ať je každý tvůj den naplněný úsměvem, pohodou a krásnými chvílemi s rodinou, která tě má moc ráda. Děkujeme ti za tvou laskavost, péči a velké srdce. Jsi pro nás velmi důležitá a přejeme ti, aby se ti splnila všechna přání a aby tě život obdaroval ještě mnoho krásnými roky, plnými zdraví a štěstí.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už na vaše přání výroční písnička k našemu čtvrtstoletí, ke čtvrtstoletí Blaníku, Slunce dál svítí. Mimochodem, tahle písnička vám už brzy může přinést hezké peníze. Více se dozvíte příští týden v úterý tady u nás na Blaníku. Teď ale k přání, které poslala Monika z Českých Budějovic. Dobrý den, moc bych vás poprosila o zahrání této písničky pro mého syna Pavlíčka a také pro dědu Nezbedu a mému milovanému manželovi Jiříkovi a doufám, že si chatičku na Lipně užijeme. Hezký den, vaše posluchačka Monika. Zná.

0: Slunce dál svítí na Blaníku. Síla starých vín od Škvorů, to je další písnička, kterou jste vybrali. Konkrétně si o ní napsala paní Jana z Bechyně. Milé rádio Blaník, chtěla bych písničku zahrát pro mého manžela Luďka a kámoše Kachnu, kteří slaví právě teď na chatičce své narozeniny. Zlatí, moc tě miluji a Kachna, přeji ti, aby každý tvůj rybník měl ten pravý břeh. Děkuji z celého srdce všem, co tu slavíte. Kde je srdce, tam je domov. Už řečí bylo dost, popojedeme. Rádiu Blaník, děkuji moc za zahrání, jste super, krásný večer. To napsala tedy Jane. Tak moc krát děkujeme. A máme tady taky přání z Horní Lhoty. Od Lenky, dobrý večer, zahrajte mi prosím písničku k narozeninám. Budem s manželem oslavovat moje půlku latiny. Děkuji moc, Lenka. Milá Lenko, my vám z Blaníku blahopřejeme, hodně štěstí, zdraví přejeme, hezky to oslavte. No a napsala taky Barbora, ahoj Blaníku, zahraj prosím tuto písničku pro našeho syna Štěpána k zítřejším 14. narozeninám. Drahý Štěpo, máme tě moc rádi, zítra odjíždíš na tábor a už bys toto přání neslyšel. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví k narozeninám. Doufáme, že si ty dva týdny na táboře užiješ. S láskou mamka Barča, taťka Martin, brácha Martínek a ségra Eliška.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Škvoři je teď už na vaše přání Alvaro Soler a napsal Pavel ze Žadce, od kterého tady máme krásné verše. Eliško milá, dnes je ti 12 let, co spatřila si tento svět. Tátova pícho a mámino štěstí, kytička rozkvetlá na rozcestí. Dnes je z tebe lepá dívčina, co pro ní život teď začíná. Já přeji ti tak mnoho lásky, teď se soustřeď na obrázky. Obrázky, co teď tě tolik baví, co maluješ jen z tvé hlavy. Teď prázdniny si užívej, na svět se stále usmívej. Ať těší tě taťka, mamka, sestřička, pusa letí od dědečka, koblíška. Krásné. No a máme tady taky přání od Pavla. Pro mou milovanou Káju k narozeninám ti přeje dcera Eliška a tvůj přítel Pavel. A ještě tu je přání od Elišky, respektive od mamky s taťkou. Milá Eliško, vše nejlepší k tvým 16. narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se ti splní všechna tvoje přání. Máme tě rádi, přejí mamka s taťkou a celá rodina.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky.

0: Já. Alvaro Soler na Blaníku, za 3 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na přání a v nich už za chvíli Michal David. Měl bych tu i jednu svatební od Petry Černocké. Zvony zní a já to vím. A koukám, že jste vybrali i tuhle od Valdemara Matušky.
1: A tak dál nosíš po kapsách sny mládí.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude oblačná až zatažená, během noci čekejte na většině území občasný déšť nebo přehánky, na jihozápadě srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 11 stupňům. Zítra se bude sluníčko schovávat za mraky, obloha tedy oblačná až zatažená a hodit se vám budou i deštníky nebo pláštěnky. Na většině území bude totiž pršet nebo se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 8, písničky na přání pokračují, teď už slibovaný Michal David a pár přátel. Napsala paní Marcela z Havlovic, prosím o zahrání písničky pro mého manžela a kamaráda Ludíka Václavíka pro všechny, co tu na chaloupce pod pergolou v Havlovicích sedíme a tvé krásné narozeniny slavíme. Přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech. Máme tě moc rádi. Napsala taky Jarka Zloun, milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro moji maminku, paní Věru Dražanovou z Vebrovky u Trutnova k 73. narozeninám. Milá maminko, já a všichni okolo ti přejeme úplně vše nejnej a hlavně to zdravíčko, mám tě moc ráda. Jarka, Pepa, Ondra, Petra a Verunka.

Na Blaníku dohrává Michal David a teď už skupina Jelen Ještě jednu noc napsala Renata ze Staňkovic u Žadce. Milý Blaníčku, prosíme o písničku pro Petrušku Rejskovou. Milá Petruško, dnes se loučíš se svobodou, za pár dní z tebe paní bude, tak si ten dnešní den spolu všichni užijem. Na tebe připijíme, máme tě rádi, mamča Šárka, ségruš Michalka, teta Martina, sestřenka Ája a Natka, kámošky Sapča, Máša, Lůca a Renča.

0: Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď je před námi svatební od Petry Černocké. Napsal Pavel z Bahínka. Milá Lucinko a Miloši, rozhodli jste se, že dne 10. července 2026 vstoupíte do svazku manželského. Touto cestou bychom vám chtěli popřát hodně lásky, štěstí, zdraví a vzájemné tolerance. To vám přeje paní Wernerová a vaši svědci Ilonka a Pavel.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku vám svatební zpívala Petra Černocká a teď už jsou před námi Valda Gang, napsala Adéla ze Zdic. Písnička je pro mého tatínka, který tu už mezi námi není. Chci mu tam nahoru vzkázat, že na něj vzpomínáme každý den a že jsem moc ráda za to, co pro mě celou dobu dělal a že mě podporoval. Chci mu vzkázat, že mě naučil to, čemu jsem nikdy nerozuměla. Byl to suprový člověk a dokonalý rybář. Vzpomínají mamka Jiřka, brácha Honzík a celá rodina. Chybíš nám. Dál píše Pavel z Nalžovické hory. Ahoj, úžasný Blaníčku, rok utekl jako voda a opět se scházíme a slavíme výročí narození mého bratra Emči a také tak trošičku svátek můj. Tak vás s úctou žádám o zahrání písně k našemu bujarému hodování v zahradním šenku v dědině pod Bájnou horou Vidhošť. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a samá životní pozitiva. To přeje celá přítomná skupina, uctivě děkujeme a ať vám to na rádiu pořád tak skvěle hraje. No moc vám děkujeme a pěkně to oslavte dneska. Z Přibyslavic napsal Miroslav: Lucinko, přejeme ti všichni k narozkám hodně zdraví a štěstí, taky pohody v nové práci a ať tě manžel Romča a náš vnouček Labrador Árny moc nezlobí. Tak tady jsou Valda Gang, hezký večer.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé let.

0: Valda Gang na Blaníku a teď už Kometa od Jaromíra Nohavici a skupiny Čechomor. Napsala Veronika z Pardubic, dnes slaví náš tatínek, jemu 6-7, oblíbená hláška dětí Viktorky a Vašíka. Milý Vašku, všechno jen to nejlepší k narozeninám, buď hlavně zdravý a šťastný, o vše ostatní se postaráme my, s láskou Veronika, Viktorka a Benda. Z Dolní Ředice své přání poslala Bohuslava. Dobrý den, prosím, zahrajte paní Martě Podané k včerejším narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Martí, děkuju ti za všechno, máme tě rádi. Bohuška s dětmi a manželem.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už je před námi Cyndi Lauper, napsala Zdenka ze Zvoleně vsi. 50. narozeniny dnes slaví Niky Jarešová a Péťa Steinerová. Všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí a zdraví jim oběma přejí Herbíci, Hotovsoni a Jarešovi. Tak my z Blaníku se připojujeme, všechno nejlepší.
1: Sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaníku.

Cyndi Lauper na Blaníku, teď už Marek Ztracený a Vítr do plachet. Své přání poslala Hana z Horňátek. Milý Marečku, si náš strašně šikovný chlapeček, který nám dělá samou radost. Měl si krásné vysvědčení, samé jedničky a jsme na tebe moc pyšní, děda a babí. Z Leletic napsal Josef, naše milá Renino, prostřednictvím Rádia Blaník ti ještě jednou přejeme všechno nejlepší k tvým včerejším narozeninám a hlavně pevné zdraví. Máme tě moc. To ti přejí Simuška, Mirunka a Pepa.

0: nedojdete. Na Blaníku Marek ztracený, za 4 minuty bude 8:30, dál budeme hrát podle vás, už brzy Hana Zagorová. A na vaše přání taky LP, Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou a za chvilinku Valdemar Matuška. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi slibovaný Valdemar Matuška napsala paní Věra z Biskřice. Dne 2. července oslavila 80 let naše sestra Helena Čošková, snad to čtu správně, z Žabovřesk u Benešova. Helo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a veselou mysl, to ti přejí Věra s rodinou, Líba s rodinou a Eva s rodinou. A přání přišlo taky z Dolního Města od Jitky. Milý tatínku, přejeme ti k dnešním narozeninám hodně štěstí, lásky a spoustu krásných let. Ať se ti vše daří, to ti ze srdce přejí dcery Jitka, Míla, Jarča a Wendy a manželka Emílie. Máme tě všichni moc rádi, tak zdravíme a hrajeme Valdemara Matušku.
1: Rádio Blaník.
3: Hezky česky, celé léto.
4: Už ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Valdemar Matuška na rádiu Blaník a teď už Hana Zagorová. Písničku Já nemám strach vybrala Nikola z obce Libeš. Naší milované babičce k 65. narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných přání. Děkujeme, že jsi tu vždy pro nás. Máme tě moc rádi. Tvé děti Janča s Kubou, Dada s Verčou, Pěťa s Vlastinou, Pepa s Lucí, Káťa s Horym a úžasná vnoučata Honzík, Nikolka, Eliška, Jiřík, Máťa, Tobík, Maty, Rozárka, Danda, Valinka, Domínko, Olíček, Jerisek nebo Jerisek a Peťánek. Tak všechno nejlepší, tady je Hanka.
1: Všichni neustále řeší věk, že nám jednou bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed.

kamarády, ať tě pořád baví objevovat svět, ať se směješ každý den a nikdy nezapomeneš, jak moc tě máme rádi. Všechno nejlepší k narozeninám, s láskou máma, táta a sestry. Z Hněvkova napsal pan Oldřich: milá maminko, přejeme ti k tvým kulatým narozeninám hodně štěstí a zdraví do dalších desítek let, tak se drž a dej už konečně s Bohem cigaretám. Vše nejlepší ti přejou zlobiví děti, rodina a přátelé. Tak držím palce, ať se povede skoncovat s kouřením, a z Blaníku posíláme písničku.

Jakub Smolík s Viktorkou Genserovou na Blaníku, teď už zpěvačka LP, napsala Jindřiška z obce Stachy. Milí Blaníčku, 30. června jsme oslavili 3. výročí svatby. Honzí, přeji nám ještě hodně šťastných let. Děkuji ti a miluju tě, to napsala Jindřiška. Tak zdravíme do Stachů a posíláme LP.

Na Blaninku zpěvačka LP a teď už je před námi Petr Kolář, napsala Eva z Lipčic nad Vltavou. Milý Honzíčku, už 35 let spolu sdílíme radosti i starosti a ty jsi stále ten samý skvělý muž. Ať každý další den přináší nám slunce, paprsky, děkuji za lásku, která hřeje na duši, společné smíchy, obětí a za to, že jsi vždy po mém boku. Jsem ráda, že tě mám a neměnila bych ani na vteřinu, tvoje Eva, tak z Blaníku zdravíme k vám do Lipčic nad Vltavou.

0: Teď už na vaše přání Eláni a kočka k nám na Blaník napsala taky paní Jiřina z Plzně. Chtěla bych zahrát pro naší malou Johanku, 4 roky, její nejoblíbenější písničku Jen tak pro radost. Ať si pořád tak veselá holčička, to napsala máma Jiřina.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

Na Blaníku dohrávají Eláni a teď jsou před námi Očko All Stars, ty jsi jako já, napsala Karolína ze Zavidova. Přejeme naší Lucce a Petře hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a spoustu společných chvil s rodinou i přáteli. Lucy, přejeme ti, ať ti 40 přinese spoustu radosti a ať pořád tancuješ na stole jako doteď. Petro, přejeme ti, ať si 60 užíváš s úsměvem, ve zdraví a vaříš pořád tak skvěle. Jsme moc rádi, že můžeme vaše jubilea oslavit společně s vámi. Užijte si to dnes naplno, přeje rodina Egertova ze Zavidova.

0: Očko All Stars na Blaníku za 2,5 minuty bude 9. A písničky na přání tady budou i v příští hodině mezi 9. a 10. Respektive už za malou chvíli Sidy Tobias.
1: Až si zacpou uši brouci na hotelu Volomouci.
0: Vybrali jste taky divokýho Billa.
2: Vždyť já jsem do tebe blázen, vstalej, nenech mě čekat, ještě na to sílu mám.
0: Nebo Jiřího Korna. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty klesnou k 16 až 11 stupňům a během noci čekejte na většině území občasný déšť nebo přehánky. Ty se už teď objevují na severu Čech. A jak to bude vypadat zítra? Neděle bude deštivá s oblačnou až zataženou oblohou, výjimečně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou k 19 až 24 stupňům, na jihu Moravy až ke 26 stupňům Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Martin Ledinský
7: na rádiu Blaník.
0: Za půl minuty bude 9 a dál hrajeme na vaše přání. Teď už Sidy Tobias na hotelu v Olomouci. A napsal Tadeáš z Pavlova. Dobrý večer, zahrajte prosím pro našeho strejdu pana Jirku Kaliniče k jeho 70. narozeninám naší rodinnou hymnu na hotelu v Olomouci. Strejdo, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a užij si dnešní večer. Děkuje celá rodina a přátelé.
3: Písničky na přání.
7: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Houby magický od kabátů. Napsali Novákovic holky z Hrdějovic. Milý Blaníčku, chtěli bychom opožděně popřát k svátku našemu taťkovi Pavlíkovi. Miláčku, říká se, že nikdo není dokonalý, ale ty si tomu zatraceně blízko. Přejeme ti pevné zdraví, vždycky plnou nádrž, silné nohy na kolo a dost síly na zvedání činek. Zůstaň tím naším šikovným kutilem, frfňou, žvanilem a chlapem se srdcem na pravém místě. Máme tě moc rádi a vždycky se budeme těšit, až se z každé cesty vrátíš k nám domů. Tvoje Marťa, Pája, Babi a Duky. Napsal taky Tomáš z Ústí nad Labem, chtěl bych poslat písničku mojí Ivetce, já vím, že to nemáš jednoduchý, ale věř, zlepším se, to napsal Tom. A ještě Petr z Valašského Meziříčí poslal toto přání pro mého miláčka a milovanou ženu Danču, která pro mě strašně moc znamená, miluju tě.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.
3: Už budem spolu navždycky.

Na Planínku nám dohráli Kabáti a teď už narozeninová od Olgy Lounové a velká řada vašich gratulací. Opravdu je jich tady spousta, tak pojďme na to, teď to bude dlouhé. Napsala Laura z kempu Dolní Kalná. Milá babičko Janičko, máme tě moc rádi, ať jsi pořád šťastná, krásná, jsi naše hrdinka, přeji ti tvoji nejbližší do kempu Kalná. Doufám, že si užíváš. Napsala taky Věra z Jindřichova Hradce. Krásné životní jubileum, milý oslavenče, děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělal, za tvou moudrost a oporu. Přejeme ti, aby tě zdraví poslouchalo a každý další den ti přinášel jen radost. Všechno nejlepší k narozeninám ti přeje celá rodina. Napsala taky Jitka z Chodova. Milí Blaníčku, chtěli bychom nechat zahrát k narozeninám mamince, babičce a tchýni Jitce Mihálové. K narozeninám přejeme všichni hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Máme tě moc rádi, přeje Jitka, Roman, Ráďa, Ondra, Eliška a Nelča. Přání přišlo taky z obce Mříčná od Zdeňky. Kluci, přejeme vám všechno nejlepší, taťkovi Péťovi dodatečně ke kulatinám a k svátku, vnoučkovi Péťovi k svátku a také, že zvládl úspěšně první třídu. Peťulko, jen tak dál. Peťulko a Péťo, přejeme vám hodně moc zdravíčka a lásky. Váš dědeček Bohoušek a babička Zadnička ze Mříčné. No a ještě tady máme přání od Jany ze Suchdola nad Lužnicí. Prosím, zahrajte pro našeho kamaráda Pavla Krajčoviče k jeho 50. narozeninám. Milý hochu, co ti můžeme přát, když je ti 50? Hlavně hodně zdravíčka, ať ti pořád chutnají pivečka. Všechno nejlepší, máme tě rádi, tvůj tým z klubovny, tak i od nás z Rádia Blaník přejeme všem dnešním oslavencům všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a teď už vám zaspívá Olga Lounová tu svou gratulaci narozeninovou.

Na Blaníku narozeninová od Olgy Lounové a teď už pro mámu od Holek napsala Andrea z Chodovlic. Milá maminko, to, co bych ti chtěla říct a moc poděkovat za to, jak jsi mě vychovala, co jsi mi dala do života a že občas to bylo hodně náročné, ale teď tiše poslouchej, vše je v jedné písničce a ta teď hraje jen a jen pro tebe. Mám tě moc ráda, tvoje dcera Andrea.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Vstávej a skupina Divokej byl, napsala Jitka z Hněvkovic u Letče nad Sázavou. Prosíme o zahrání písničky Kubíkovi a Adélce Chybovým k jejich narozeninám. Přejeme vám, ať jste stále tak veselí, šťastní, občas i zlobiví, ale hlavně buďte zdraví, ať vás stále baví tancování, fotbal, učení a poznávání nových věcí a že jich ještě bude. Máte kolem sebe rodinu, která vás nade vše miluje. Vše nejlepší přeje mamka s taťkou, babička s dědou a Kájou z Louňovic, babička s tetou Bárou, strejdou Tomem z Hněvkovic a teta Maruška a spol.
1: Radio Blaník.
2: Zlatý tvoje chrápání. Ty cikáři jsou jako krávy.
3: Hezky česky, celé.

Na Blaníku dohrává Divoký Bill a teď už je před námi skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, napsal Aleš z Černožic. Manželce Radce k 70. narozeninám, děkuji. Teď několik smutných přání napsala Gabriela z Karlových Varů. Milý Blaníčku, chtěli bychom nechat zahrát Tomáškovi Labodercovi, který by dnes oslavil 30. narozeniny. Bohužel už není mezi námi. Zemřel tragicky v pouhých 12 letech při autonehodě, když se vracel s trenérem z fotbalového zápasu z Teplic domů do Karlových Varů. Tomíku, vždy zůstaneš v našich srdcích, milujeme tě. Vzpomínají rodiče Iva s Jirkou, sourozenci Terka a Lukáš, babička Mínička, teta Milena s rodinou a Gabča. Píše taky Aneta z Vinařic. Písnička je věnovaná pro Pepu Hlaváče z Vinařic. Už je to 7 let, co si nás po tragické nehodě opustil. Stále nám moc chybíš a nikdy nepřestaneš. V našich srdcích tě máme navždy. Není dne, kdyby jsme si na tebe nevzpomněli. Je to jako včera, co si odjel s partou přátel na poslední cestu životem, která nám rozdělila světy. Opatruj nás jako doposud. Respektujte motorkáře a motorkářům přeji poklidnou sezónu, vždy kolama dolů. Zdravíme taky do Tachova, odkud píše Martin. Krásný večer, mé sluníčkové rádio, právě dnes to je 6 let, co mi v náručí vydechla moje nádherná, spřízněná duše. A tak vás chci požádat o zahrání písničky pro moji milovanou Haničku a vzkázat děkuji a objímám navždy tvůj Martin. Alča z Lahovic píše, ahoj, prosím o zahrání písničky pro mě, pro mamku a naší kamarádku, co nás před pár měsíci opustila a hlídá nás ze zhora. Po roce je zas dámská jízda a kamarádka tu měla být s náma, ale osud to chtěl jinak. Neustále na ní myslíme a dáme si pivko za ní. A ještě tu máme vzkaz od Petra z Blatna. Vážené rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka a kámouta, to je přezdívka od vnuků, pana Josefa Modráčka z Blatna, který by právě dnes oslavil 79. narozeniny, ale bohužel nás letos 29. května náhle a předčasně opustil. Za vše, co pro nás udělal, mu moc děkujeme a věříme, že i nadále na nás tam ze zhora dohlíží. Kámo, ještě jednou dík, tvoje rodina. Tak tady už jsou na rádiu Blaník Jeleni s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Pohodový večer. Za

0: Posloucháte Rádio Blaník a za 3 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy třeba Verona. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. A vybrali jste taky Ariem, Leška Semelku a za chvilku tady bude Jiří Korn. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Slunce dá nám svítí.
1: Slunce dál svítí.
2: A pro vás to navíc znamená i hodně peněz za málo muziky.
1: Za jednu jedinou písničku.
2: Tak buďte ve střehu.
1: Slunce dál svítí.
2: Od úterý 7. července
1: na sluníčkovém Blaníku.

0: Zkuste si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
1: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Je nás tu hodně.
0: A díky vám nás tu bude ještě víc.
1: Děkujeme.

0: přání
1: na Rádiu Blaník.
2: Té, co snídá, bude zpívat Jiří Korn, napsala Jana z Biskřan. Zdravím Rádio Blaník i všechny posluchače, moc prosím o zahrání písničky na naší skvělou grilovačku, kterou si užíváme jako rodina. Pro moji maminku Marušku, ségrušku Jíťu, také pro Pavlíka, Kubíka, Krištůvka, Jáchymka a i pro mě, jelikož tuhle písničku miluju. Mějte se krásně a hezký večer, já jdu tančit. Vaše posluchačka Jana.

0: Na Blaníku Jiří Korn a teď další Jiří, ale tentokrát Schellinger. Šípková růženka tu objednala Jindra z Ústí nad Labem. Milí Blaníčku, přejeme všechno nejlepší k narozeninám Standovi, Míšovi a Kačence. Máme vás rádi, hodně štěstí a zdraví a zahrádka, ať zahrádka roste, přejí Romana, Eliška a Honza, babička a děda, Valských, Míšové, Leuška a Toníček, Martin, Zdenda a Tomáš, Jindra, Jitka, Jindří a Tereska a ostatní členové rodiny. Tak posíláme Jiřího Schellingera a přejeme pohodovou sobotu s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

jste s Blaníkem a teď už je před námi Eva Farná, napsal Miroslav z Přibyslavic. Janíčko, všichni ti blahopřejeme k narozeninám a k úspěšnému získání titulu DIS a hlavně hodně zdraví, štěstí a tolerance na vaší začínající společné cestě životem.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už je před námi Lešek Semelka, napsal Josef z Písku. Milé rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát pro Pavlu, která slaví své 48. narozeniny, písničku od Semelky Jména. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje Pepa a Markéta, děda František a všichni, co je má ráda. Ať se jí daří a ještě ať tu je s námi dlouho. Děkujeme rádiu Blaník, hrajete moc dobře a rádi vás posloucháme. A my z Blaníku moc krát děkujeme.

Na Blaníku Lešek Semelka a teď jsou před námi R.E.M., napsal Maty z Plzně. Chtěl bych nechat zahrát tobě, lásko, ke 14. výročí a poděkovat za to, že tu si pro mě a ještě Patrikovi Šofrovi, aby nás nezlobil na cestě, jinak jde pěšky, váš Matýsek.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už je před námi skupina Verona a na mě nečekej. Napsal Jiří z Králova dvora. Milý Blaníčku, zahraj prosím dvěma princes Alence Kličkové a Pavlí Trnkové, ať si užijí na Orlíku dnešní večer s aperolem. Holky, užívejte, přání posílají manželé Jirka s Romanem. Napsala taky Iveta z Vizovic. Prosím o písničku pro naší skvělou partu na úspěšné zahájení naší společné dovolené na chatě Švestka. Děkuji, Iveta. Dominik z Dalovic píše, tati, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky, přál bych si, aby vám to s mamkou vydrželo do konce života. Jste úžasný rodiče a děkuji vám za to, co jste mě naučili, a to samé, bráško, si úžasný brácha, občas mě štveš a provokuješ, ale furt tě mám rád a doufám, že až odjedu na Intr, takže jim budeš pomáhat, co nejvíc to půjde. Děkuji vám za všechno, přeje Domča, Sapča a Denča a všichni ostatní, co tu jsou s námi. Máme tady taky přání od Petra, který píše, ahoj Blaníčku, prosím zahrajte pro nejlepšího kamaráda Rudu, se kterým jsem na rybách. Děkuji moc a hlavně ať berou ryby. Písnička je i pro všechny rybáře a rybářky, co poslouchají, od Petra. A Jarka z Rapotína poslala toto přání, prosím o zahrání písničky od Verony pro strejdu Romana a naši Dianku, kteří budou mít narozeniny. Romane, si borec, Dianko, si náš poklad, milujeme tě, děkujeme a krásný večer všem. A my vám z Rádia Blaník přejeme pohodovou sobotu.

Na Blaníku skupina Verona a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. České srdce a srdce z Avalonu, napsal Daniel z Prahy. Dobrý den, milý Blaníčku, chtěl bych věnovat tuhle píseň své milované přítelkyni Adélce Pohořalé, která pro mě dělá vše, jsem doufám pro ní skvělý přítel a miluju pocit romantiky, mazlení, usínání vedle ní a nejkrásnější je na tom to, že když jsme spolu, tak jsme praštěný. Adélko Beruško, moje milovaná, nejkrásnější, děkuji ti za skoro 5 měsíců spolu. Moc pro mě znamenáš a budeš i nadále. Ať se děje, co se děje, budu při tobě stát. Děkuji, tvůj Daniel.

0: S vámi je Rádio Blaník, přiblížili jsme se k 10. hodině, pěkný večer. Před námi jsou tradiční 2 hodiny před půlnocí plné písniček z lásky. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude oblačná až zatažená, během noci čekejte na většině území občasný déšť nebo přehánky. Na jihozápadě srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 11 stupňům. Zítra se bude sluníčko schovávat za mraky, obloha tedy oblačná až zatažená a hodit se vám budou i deštníky nebo pláštěnky. Na většině území bude pršet nebo se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů. Tolik počasí a hezký sobotní večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Marilyn Monroe Stop. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Živé vysílání.
3: Speciální webová rádia.
2: Rozhovory s moderátory.
3: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
2: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
3: Tak ať se vám hezky sleduje,
2: čte
3: i

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
3: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,

0: Někdy se ví, co Bůh chystá. Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle, navíc státní svátek, a to s datem 5. července. Připomínáme si den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Narozeniny dnes oslaví například zpěvák Viktor Sodoma, je mu 81 let, dále herečka Ljuba Krbová, té je 68, narozeniny má také herec a syn hereckých rodičů Chantal Pullen a Boleslava Polívky, Vladimír Polívka, je mu 37 let a oslavencem, respektive oslavenkyní, je taky zpěvačka Monika Bagárová a té je dnes čerstvých 32. Z Blaníků přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím,

na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne...

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!